Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: I could stay awake just to hear

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
3: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
2: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Že by ten hnědej...
8: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
9: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
14: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
15: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
14: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
15: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
16: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
17: Přepočítávám trasu.
18: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
17: Nejedete na STK Vodňany.
18: Cože?
17: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
18: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
19: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přes ohůvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
1: Hej,
0: kamarádi!
2: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet premiéra Babiše dnes bude jednat o návrhu na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ministři mají zároveň rozhodnout, jak vysoké financování by obě veřejnoprávní média dostávala ze státního rozpočtu. Na programu je také návrh, který by umožnil kontrolu jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Trump pohrozil obnovením útoku, pokud Irán nepřistoupí na dohodu o jádru. V rozhovoru pro americká média zároveň prohlásil, že nová dohoda zajistí dlouhodobě bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump ocenil pomoc Číny a Ruska při jednání, naopak kritizoval Izrael za kroky, které podle něj dohodu ohrožovaly. Řada bodů zatím není definitivně uzavřena a Irán je dosud formálně neschválil. Češi na světovém šampionátu vyměnili fotbal za rodeo. Naši si po úvodní porážce na mistrovství světa užili volný den v Texasu návštěvou místního dědictví. Včera už se ale vrátili k plnému tréninku a začali se připravovat na čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou. V Dallasu panují vysoké teploty, proto tým trénuje v ranních hodinách. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Opuštění psy a kočky v Jindřichově Hradci dostanou bezpečné místo, kde počkají na další šanci. Město buduje novou záchytnou stanici za 8,5 milionu. Sloužit bude jen pro zvířata nalezená přímo na území města. Psy tam budou mít karanténní i běžné kotce z výběhy. Pro kočky vzniknou místa v karanténě i samostatná buňka. Kouknem na počasí, po víkendu na jihu čekáme povětšinou proměnlivou oblačnost. Místy dorazí i přehánky, ale snad nic velkého a naměříme do 21.
11: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ač je to neuvěřitelné, opět tu jsme všichni tři. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Jako vždy, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. Mě by zajímalo, kdo z vás, kdo z nás tří je nejvíc fresh tady, co? Kdo se k tomu přihlásí?
3: Já se hlásím, že já to nejsem.
2: Taky ne, ale ono to přijde, když koukám na náš playlist, to přijde.
1: Počkej, co tam máme, už to vidím. Rihanna, Calvin Harris, tak pokud se připadáte trošku rozbití po víkendu, tak tohle by vás mohlo spravit. Pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: We Found Love, Rihanna, Calvin Harris na Hit Radio v 6.06 a my jsme taky našli cestu do práce. Bylo to náročný takhle po víkendu a tak samozřejmě v pondělí ráno se naskýtá otázka, jaký jste měli víkend, co, Davide?
1: No tak byl krátkej, no. Co
0: ale extrémně byl kratší, než normálně mi přijde teda, jo. Víc než jako standardně. Já jsem měl víkend v pohodě, teda kdyby vás to zajímalo, my jsme byli v Krnově, u tchyně a u tchána. Takový pohodový víkend, odpočinkový. Co jasný?
1: Dokonce, ano? Ještě do toho vstoupím, jak jsme jeli, nebo ty jsi mě vez, jo, v pátek.
0: No tak jestli já jsem to nechtěl vytahovat.
1: Ne, teda, tohle nevytahujeme.
0: Já to pak musím vytáhnout.
1: Že jsi jel do Krnova, tak jsem si dokonce otevřel mapu a koukal jsem se, kde Krnov je a je to teda opravdu daleko.
0: No, já to teda vytáhnu, jestli můžu. Ona ta cesta do Krnova trvá z Prahy nějakých v pátek tak 4 hočky, jo. Normálně 3,5 hodiny. A já jsem vezl Davida do Hradce Králové ještě.
1: Což je cestou.
0: Což je, no, skoro. Měl jsem tě vyhodit tam u toho Sika, u Opatovic, tam u toho Kruháče, abych nemusel zajíždět. No nicméně Davida jsem vyhodil a jel jsem dál a člověče, já to jel 6 hodin. Jel jsem zadem 6 hodin. Normálně najednou zmizela cesta, jeli jsme v nějakou prašnou cestou
1: já
0: někde.
1: Já ti pořád říkám, že si máš zaplatit tu dálniční známku, Michale.
0: To je možná ono. A co Jasmin?
2: Ale já jsem byla na oslavě mojí ségry a taky na prvním Edenu Evy, což bylo asi to nejlepší, co jsem kdy viděla. To bylo hustý. A možná to tak mají i naši posluchači. Takže bych to dala klidně do minuty šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste někdo z vás byl taky na Evě a jak se vám to líbilo?
0: To je super nápad, tak pojďte nám to napsat na 777-937-777. Kdo jste byl na Evičce, jak vás to bavilo a jak vám po víkendu je? Alex Warren, Ordinary, 608, tohle je Hit Radio, hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren Ordinary, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste byli na koncertě Evy Farné a jak moc jste si to užili. Začínáme teď.
1: David Žacler se Snoubenkou byli v sobotu na Evě a luxusní to bylo.
0: Vlaďka Praha byla na Evě včera a bylo to úžasný, Eva je bohyně.
1: Veronika Kladno byla v sobotu prý naprosto boží, husí kůže a skvělá atmosféra.
0: Petr Praha byl v Edenu, jeden z nejlepších koncertů, co zažil obrovská energie.
1: Lucka Beroun byla s kamarádkama, splněný sen, celý stadion zpíval.
0: Honza Mladá Boleslav šel hlavně kvůli ženě, nakonec si koncert moc užil.
1: Tereza Pardubice několikrát dojatá k slzám, Eva byla úžasná.
0: Martin Plzeň vyrazil Spartou, skvělá show, domů odjížděli plní energie.
1: Radek Hradec Králové, první návštěva Edenu, fantastická atmosféra od začátku až do konce.
0: Monika České Budějice byla s dcerou, krásný společný zážitek.
1: David Brno přijel přes půl republiky, ale stálo to za to.
0: Míša Třebíč, na Evice jsem bohužel nebyla, syn slavil 15 let, ale všude na mě skáču videa a muselo to být moc silné. Musím se Já s tím souhlasím, jsem na straně Míši Střebíče, já tam nebyl teda, trochu mě to mrzí, ale ta videa na mě skákala teda všude a pak jsem si pustil záznam, někdo to samozřejmě nahrál, dal to na YouTube a perfektní teda.
1: Perfektní, ale nepřenositelný, jakože kdo jste tam nebyl a je ještě nějaký lístek na ten poslední termín, tak to hnedka kupujte, protože to bylo dokonalý jako.
0: Poslední termín, pokud se nepletu, je
1: zítra,
0: takže vstupenky online. No a kdo byste chtěl přenést zpátky na ten koncert, tak vzpomenout si vlastně, dalo by se říct na tu emoci, energii, tak si dáme vzpomeneš si. Eva Farná, Miraj na Hit Radio v 6.13.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio Selena Gomez Arsene v 6 hodin 19 minut. Krásné ránko. Představte si, že vám zvoní telefon. Zvednete to a na druhé straně borec, co vám říká, že jste právě vyhráli skoro 200 milionů.
1: Hezká představa při pondělku.
0: No, jenže vy ho utnete a řeknete, hele, nemám čas, čau, položíš to, protože zrovna krmíš krávy. Tak tohle se opravdu stalo v Austrálii. Tady australská farmářka položila telefon řediteli loterie, který volal, že vyhrála skoro 200 milionů. Ona ho odbyla s tím, že sedí s vnučkou na traktoru a že zrovna krmí 300 krav, že všichni na ně čekají a že to prostě vyřídí až večer. No.
1: Nebo deť, krávy mají přednost.
0: Prostě. No přesně. Hele, tomu říkám priority, jo. Nechat čekat prostě 200 milionů kvůli partě bučících krav. To je naprosto geniální.
1: Mně se líbí, že ona zatím nechce po té výhře nic měnit, nechat si ten život, co má, s těma kravkama, normálně všechno, co dělá, tak nepřestat dělat. A jsem zvědavá, co s tím teda ale udělá jako později. No, zatím teda drží, ale uvidíme, kam se to vyvine.
0: No nicméně ona teda to vyřídila ten hovor až večer, jo? Ale kdyby, představ si, že by ho odbyla úplně a řekla prostě, že jí to nezajímá, jo? To by prostě byla jedna z toho stáda.
1: Nebo by to nechtěla brát kvůli tomu, že to je cizí číslo, klasika.
0: To je pravda. A to je vlastně to, co se děje v dnešní době, že já nevím, jestli to máte podobně, ale pořád volají ty cizí čísla, jo. A po téhle story možná cizí čísla těm Indům, těm, co tě chtějí obrat o peníze, začnu brát taky. Za chvíli Enrique Iglesias, David Guetta a taky aktuální doprava pro vás, kdo nás sledíte na cestách. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
8: Když chcete budějící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
9: Záruční i pozáruční servis Štýl.
8: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Na pohádkovém koberci?
17: Přímo do pohádky koberců.
5: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
14: To jsou kusové koberce z celého světa.
5: Metrážové koberce a běhouny.
14: Kvalitní PVC v rolích.
5: Či vinylové a plovoucí podlahy.
14: Odborné poradenství.
5: Profesionální podlahářství.
14: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
5: Více na koberce@strnad.cz.
14: Pro každého dobrá rada.
5: Podlahu vždy od Strnada.
16: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
17: Já bych koupil rákosku.
18: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo@elektro.cz.
2: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
19: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opravy mostu dneškem začínají na Českobudějovicku. Omezení provozu proto čeká v Trhových Svinech, kde se pracuje v ulici Branka. Je neprůjezdná a jezdí se objížďkou.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
2: Hit Radio Faktor.

0: A je to sakra nakažlivý. Taky si podupuju David Guetta, Terry Swims a Tone Sedai. Gon, gon, gon, David sedí.
1: Ale užívá si to.
0: Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. David pro nás má hlavně ranní update.
2: Ranní update.
1: Festival Rock for People je u konce, jeho 31. ročník v Hradci Králové uzavřeli metalové legendy Iron Maiden před tisíci fanoušky. Kapela vystoupila v rámci turné Run for Your Lives, po kterém si v roce 2027 plánuje dát koncertní pauzu. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká reprezentace dvě utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Papírové silniční mapy sice v době navigací působí skoro jako přežitek, úplně zmizet ale nemusí. Podle agentury AFP mají stále své místo třeba při plánování cest, hledání alternativních tras nebo jen jako inspirace k cestování mimo zaběhnuté trasy.
0: Já jsem se nad tím zamyslel a představuju si, nebo spíš otázka na vás všechny, dokázali byste dojet někam podle klasický papírový mapy? Co, David? Hele, co, Jasmin?
3: Teďka už asi ne a vzpomínám si na cesty, když jsem byla malá do Chorvatska s mámou, s tátou. Ty se tak hádali, když máma měla číst něco v mapě.
0: Asi tady se odbočit.
1: A je to teďka jiný, jo?
3: Už spolu nejsou.
0: To bylo kvůli tomu.
1: Jedna blbá odbočka, ty jo.
0: Já mám teda občas problémy s Waze, musím říct, dnešní době, jo. Ale takhle, co si myslím, že bylo horší, tak horší bylo složit tu skládací mapu zpátky do toho původního stavu, jo. Připomínáme to jako příbalový leták u prášku. Úplně stejný, to prostě nedáš zpátky. Natália Imbruglia, Torn, 6.33 na Hit Rádiu, hezké ránko.

0: Tak co, komu tohle hrálo na svatbě? Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 40 minut. Co se stalo, Jasmin?
1: Ne, smála jsem se tobě teďka. Nicméně pojďme se věnovat příjemné aktivitě.
0: Nic novýho. Tak co tam máš?
1: Vzpomeňte si teďka na svý nejoblíbenější jídlo a vy dva mi řekněte, který to je.
0: Takhle z hurta jako.
2: No. Pizza.
1: Pizza.
0: Mm-hmm. Pizza. Já miluju těstoviny v jakýkoliv formě.
1: I vy, naši posluchači, si vzpomeňte na svý oblíbený jídlo. Je jedno, že je teďka čas snídaně, může to být svíčková, smažák, cokoliv. Mm-hmm. Brali byste lízátko z příchutí tohodle toho jídla, co jste si teďka řekli, ať už v hlavě nebo vy tady?
0: Tak jako teď záleží, no. Dal bych možná teďka nějaký lízo takový.
1: IKEA ten svůj aprílovej fórek ze sociálních sítí dotáhla do konce a opravdu teďka nabízí lízátko s příchutí masových kuliček a brusinkový omáčky.
0: Nekecej.
1: Spojili se normálně s čupačům, s těma lízátkama a mají limitku lízátek s příchutí teda švédských masových kuliček. Mně to přijde skvělý. Takhle, neprodává se to zatím v obchodech, ale můžete je získat během nějakých speciálních promo akcí. Jo.
0: To jsem se chtěl zeptat, protože teda samotného mě to zajímá. Já si myslím, že hlavně ten hlavní účel bude to, že hele, koupím si lízátko, abych si to mohl dát na TikTok nebo na Instagram, jasně, protože to je trendy, ale já bych to teda opravdu ochutnal.
1: No já taky.
0: Nicméně, říkám si, že by to mohli vyhnat ještě o štok vejš, kdyby to lízátko dávali ke každý skříni, co tam prodávají, že bys ho nejdřív musela dolízat, aby ti z toho zbyl imbus, abys to měla čím postavit, že jo?
1: Ježíš, ale to vůbec není špatný nápad.
0: Jo, to jenom, jestli nás poslouchá někdo tady z té firmy, tak to je malej typíček, jo. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, další muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme i dopravu. Hezké ránko z Hit Radia.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Víš, co je na práci nejdůležitější?
7: Když ti dobře a pravidelně platí.
6: Když máš jistotu stálého místa.
7: Když nemusíš daleko dojíždět.
6: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
8: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.pracevgpn.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Je, tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
11: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
12: Přepočítávám trasu.
13: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
12: Nejedete na STK Vodňany.
13: Cože?
12: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
13: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
14: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
15: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
2: Vybalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
17: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
18: For camping. Venku je nám krásně.
19: Tady chci bydlet.
18: Venku?
19: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
18: A kde bude ložnice?
19: Na louce, pod hvězdami.
18: To je ale velká ložnice.
19: Největší na světě.
18: No jo. A co koupelna?
19: No, v potoce.
18: A sousedi?
19: Už se hlásí.
18: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
19: Jo, tady nám je krásně.
18: For camping. Venku je nám krásně.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na dopravní omezení v Písku. Čeká v ulicích Jana Mukařovského a Richarda Weinera, které jsou dočasně neprůjezdné. Jezdí se proto objížďkou, která vede okolními ulicemi.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte pohodový pondělní ráno, stejně jako je tenhle song. Too Low, Habits, Stay High, 6.54 na Hit Rádiu, dobré ránko. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili výlet, který byl naprosto katastrofální, protože pokud ano, tak se vám to může zpětně vyplatit. Pokud se ptáte jak, no tak když nám vaši historku povíte, respektive napíšete, pošlete ji na hitradio.cz, zařadíte se do soutěže s 4camping.cz a autora nejlepšího příběhu odměníme v páteční snídani šampionů poukazem na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz.
1: Merrell je partnerem téhletý soutěže, jde o takový funkční, pohodlný oblečení, který ale vypadá fakt krásně, takže holky, nemusíte se bát, že když je něco funkční, tak to není hezký, tohle je moc hezký. A když jsme u těch spackaných výletů, tak já jsem třeba takhle byla na Sněžce s mým přítelem, že, ale dost neplánovaně, takže jsme byli úplně nepřipravený, bez vody, bez bundy, začalo pršet, měli jsme normální tenisky, jo, jakože my jsme nevěděli, že tam půjdeme, my jsme byli na výletě mimo a byl to teda výlet opravdu s takovým jako bojem o přežití nakonec. Ty jsi měl něco takového?
0: No, já jsem přemýšlel, ty jak jsi začala, že jste byli na Sněžce, tak už jsem si říkal, jestli to nejsi náhodou tyta z těch článků, jo, že na Sněžku šli turisti v zimě, 3 metry sněhu a šli tam prostě v teniskách.
1: Ne, vědět o tom, tak se připravím.
0: Na jehlách. Ty člověče, historka takhle z kempování, jo. No, vzpomínám si, možná jeli jsme na vodu, už to je pár let zpátky, a někdo dostal prýma nápad, že se vyspíme ve stanu a že ráno vyjedeme, jo. Nejhorší noc v životě v tom stanu, já jsem vůbec nespal, byl jsem rozlámaný jak prase. A to je důvod, to je ten první důvod, proč na to vzpomínám, nezapomenu na to, ale ten druhý je, že to zjíždění řeky bylo pak moc fajn, jo. Takže ying yang, jo. Noc šílený, řeka fantastická. David, něco?
2: Asi nic.
1: Ale vy určitě něco máte a když nám to pošlete na hitradio.cz, tak jak říkal Michal, můžete vyhrát poukaz na nákup značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.
2: To je jiná, samozřejmě, kdybych mohl soutěžit, tak bych si třeba na něco
1: zaměl.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
2: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Před cestováním vlakem bychom si měli zkontrolovat jízdní řád. Na české železnici totiž o víkendu vstoupil v platnost upravený jízdní řád, který bude platit do 12. prosince. Změny se týkají především regionálních spojů českých drah ve většině krajů a mají zlepšit návaznosti mezi vlaky. Některé úpravy souvisejí také s dřívějším koncem školního roku a letními výlukami. Většina Čechů vnímá spory vlády a prezidenta Pavla. 8 z 10 Čechů považuje nesrovnalosti mezi vládou a prezidentem ohledně zahraniční reprezentace za problém. Vyplývá to z průzkumu Trendy Česka pro Českou televizi. Více než polovina respondentů si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem dohody vlády a hlavy státu. Ceny ropy klesly na několikaměsíční minimum. Výrazně oslabily poté, co se objevila zpráva o plánovaném podpisu memoranda o dohodě mezi USA a Íránem. Severomořská ropa Brent zlevnila o více než 4% a dostala se na nejnižší úroveň od března. Trhy reagují na očekávané uvolnění geopolitického napětí a možné obnovení dodávek přes Hormuzský průliv. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Římově na Budějovicku mají důvod k velké radosti. Obec získala titul vesnice roku Jihočeského kraje 2026 a uspěla mezi 19 přihlášenými obcemi z regionu. Na prvním místě vystřídala Českice na Strakonicku. Letos šlo o jubilejní 30. ročník. Do něj se v celém Česku přihlásilo 245 obcí, nejvíce za posledních 10 let. Končím výhledem na pondělí. Na jihu nás čeká proměnlivá oblačnost, přehánky jen ojedinělé a denní maxima mezi 17 a 21 stupni.
8: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezké ránko.
10: Ahoj, hezký pondělí.
0: Snídaně šampionů.
9: Jsme tady kompletní, je tu s námi David, je tobě hezký ráno.
6: Ahoj.
9: Samozřejmě vám všem, kdo jste dorazil.
10: Kdo už jste byl letos na nějaký svatbě, tak s náma zůstaňte, kdo jste letos ještě nebyl, určitě jste někdy v životě byli a máte k tomu taky to říct.
6: Tak vy můžete odejít teda, jo? Nebo...
9: tak já si myslím, kdo jste na svatbě byl, tak zůstaňte a kdo jste nebyl, tak zůstaňte taky. Takhle, nikam nechoďte, nelaďte za chvilku svatby. Teď Green Day, hezké ránko.
0: Hit Radio Faktor.

0: Zbuďte mě, až skončí září. Tohle jsou Green Day. V 7 hodin, 8 minut posloucháte Hit Radio. Krásné ránko, no a my vyrážíme na svatbu.
1: Já jsem pozorovala o víkendu, že bylo hodně svateb, možná jste někdo taky byl na nějaký. Já jo, vdávala se mi v pátek vlastně už nejlepší kamarádka. Měli to takový rychlý, skromný, ale moc hezký a strašně dojemný teda. Nicméně, já jsem si tam uvědomila, i když vlastně už i dřív, jak moc nemám ráda jeden svatební zvyk, jo.
0: Který?
1: No, možná budete překvapený z toho, který to je, ale mě hrozně vadí házení kytice, jo. Já se přitom cítím prostě hrozně nekomfortně, nechci se tam prát o tu kytku, nějak tam zápasit, vůbec nechci vyvinout nějakou aktivitu k tomu chytání. Naopak jsem třeba viděla video, kde má nevěsta zavázaný oči.
0: Jasně,
1: a do kolečka kolem ní chodí ženy, ona střihá stuhy, komu zbyde poslední, tak ta se vdá. A to bych třeba, kdybych někdy měla svatbu, tak to bych chtěla já, protože mi to přijde vlastně takový aktivní, je to delší ten zážitek a moc se mi to líbí.
0: S tím souhlasím. To házení kytky samozřejmě na svatbách frčí, to teda můžu, to takhle mám z první ruky. Ale to vyvazování, to vystřihávání je teda čím dál víc trendy, jo. A co mě baví, pak je i pánská verze, že je ženich, má taky zavázaný oči, v ruce drží flašku, z té flašky nějakého dobrého alkoholu, z té flašky jsou stuhy a funguje to úplně stejně. Jo. Komu zůstane ta poslední stuha v ruce z těch ženichových kumpánů, kamarádů, tak ten získává tu lahev.
1: Okay.
2: Ještě, že nehází taky tu lahev za sebe.
0: Takhle, můžeš si to vymyslet, jak chceš. Nevím, jak by to dopadlo, Davide. Ty chystáš svatbu na letošek, že jo? Tak už bylo, je na tobě vidět, že už přemýšlíš tady o té tradici.
2: Nám se právě tyhle tradice úplně nelíbí, takže my ani nevím, jestli tam nic takového budeme mít.
1: Ale to je dobře, protože to nás zajímá, co se vám právě nelíbí teda.
0: Já si teda myslím za sebe, jestli můžu, že nejhorší je svatba, kde někdo vymyslí nějakou aktivitu, do které se ze 100 lidí zapojí 10 a všichni nezúčastnění hodinu koukají na něco, co je nebaví. No.
2: A ty to ještě k tomu musíš moderovat.
0: Třeba. Jo, a já, no, třeba královský kočár, jo, to je za mě úplně jako
1: to
0: mimo
1: v dnešní nevím,
0: době.
1: Co je.
0: To je, člověče, taková opíjecí hra, kde je nejvíc opilej vždycky kočí. Vy, kdo to znáte, tak dáte mi zapravdu, že kočí to vždycky odnese, jo. Pokud nevíte, o co jde, najděte si na internetu královský kočár a bude vám to naprosto jasný. No tak jaký jsou za vás ty nejdivnější zvyky, tradice, zábavy na svatbách? To nás zajímá. Napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to zrovna nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Teď další muzika, Ray Dalton, 7 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: 8:15. Minuta k tomu, tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionu ATC. S vámi Michal, David a Jasmin, přejeme fantastické ránko a pojďme zpátky na svatbu. Řešili jsme tady, jaké nejdivnější zvyky, tradice na svatbách v dnešní době existují.
1: Ahoj, dnes máte skvělé téma, v sobotu se vdává moje sestra, dují jako svědek a všechno tohle jsme museli řešit a přesně jak říká Jasmin, lepší varianta je střihání stuhy, než házení kytice. Určitě nedojde k tomu, že se tam holky o tu kytku poperou, anebo že ji ani jedna nebude chtít a spadne na zem. A co se týká her, tak svatební kočár jsem zavrhla, my budeme mít živé pekseso, židličkovanou z úkoly, lepší verze než běhat okolo židle a čekat na hudbu, pak kolíčky, popelku a živé pekseso, tyjo, spoustu z těch věcí já vůbec neznám.
0: Taky ne. K tomu královskému kočáru, to je teda za mě svatební peklo, přišla tady zpráva i od Kláry. Dobré ráno do rádia, tak s královským kočárem souhlasím. Myslela jsem si, jaká to nebude sranda, dokud se na naší vlastní svatbě můj muž nesundal právě u téhle hry tak, že jsme museli odnést do postele, kde spal až do rána. Vypadá to na prýma první manželskou noc, teda asi. Tak máme tady taky další zprávu. A co unášení nevěsty? To je taky hrozný, anonym píše. Počkej, na to jsem úplně zapomněl.
1: To bych jako nechtěla, no.
0: Na to jsem úplně zapomněl, že tenhle přežitek z 90. ještě funguje. Unášení nevěsty. Jo. A na to nám přišla i skvělá hlasovka od Jany. Naladím to, pustím to. Tady mi to někde zmizelo. Tak, už to mám.
2: Zdravím. Za mě je nejhorší únos nevěsty, protože moji kámošku unesli do nějaké hospody, kde ten její chlapec dřív pracoval. Zavřeli se tam, zabarikádovali, ožrali tu holku jako dobytek. Chlapec si chudák nemohla si 6 hodin najít a celá svatba tím šla úplně do kopru. Takže tohle prosím nedělejte, pokud si to chcete užít. Čauky.
0: To je prima.
1: Já k tomu nemám slov.
0: Takzvaně dopadla dobře ta svatba. Takže tady máme zprávu od Pavla. Ahoj, první novomanželský tanec. Vůbec nechápu, co má přinést za zábavu a do manželství. S tím teda já osobně nesouhlasím. Mně to přijde v poho. Ale vlastně takhle, my se tady můžeme bavit o něčem, co nám se líbí, nelíbí a tak dále, ale samozřejmě je to vaše svatba, tak vy si ji užijete naplno. I třeba s tím únosem nevěsty.
1: Ty jsi předtím zmínil novomanželskou noc.
0: Ano.
1: A to je jenom další věc, co mě zajímá, protože na to jsou hrozně velký očekávání vždycky kladený. Přitom většina těch lidí je pod napilých. A mně se líbilo, že kámoška teďka, co se vdávala, jiná ještě, tak ta říkala, hele, my jakoby víme, že asi k ničemu nedojde, že budeme mít úplně jiný starosti, takže my si nedáváme žádný jako nároky na to, prostě půjdeme spát a uděláme si to hezký někdy jindy.
0: Mně se líbí, jak okolo toho tancuješ, Jasmin, takhle s Měkejšem toho moc neuděláš.
3: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Tohle jsou hity, poetika. 7.22. Další muzika nachystaná za malou chvíli. Na co se můžete těšit? Avril Lavigne, Skater Boy. Taky Benson Boone. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás hladíte na silnicích. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz Wimberg.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Raduza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej,
15: hej,
14: kamarádi.
16: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4, jsme smluvní partneři všech pojišťoven, www.euautoservis.cz.
17: Plavky.
18: Plavky.
17: Plavky.
19: Plavky.
17: Plavky.
19: Plavky.
6: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová.
3: Pozor na uzavírku v Táboře, pracuje se v ulicích Husova a Mostecká. No a dopravní omezení čeká taky v Českých Budějovicích, kde zůstává částečně neprůjezdná pražská třída.
15: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
18: Hit Radio Faktor.

0: Skater Boy. 7.31, tohle je Avril. Posloucháte Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi. No a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Hubnutí podle odborníků nefunguje u žen a mužů stejně, zatímco mužům může ke ztrátě váhy stačit výrazně méně pohybu. Ženy často musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dosáhly podobného výsledku. Podle odborníků nejde o slabou vůli, ale o rozdíly v těle a metabolismu, které celý proces ovlivňují. Česká aplikace na pivo se těší velké popularitě, z obyčejného hledání hospody totiž dělá hru. Místo klasické mapy nebo seznamu podniků ukazuje jen směr pomocí kompasu, takže uživatelé se k nejbližšímu pivu dostávají trochu naslepo. Muž, který se rozhodl zasvětit život hledání lochneské příšery na břehu Skotského jezera, strávil už 35 let. Opustil kvůli tomu práci i domov a původně věřil, že tajemství Lochnesu odhalí během pár let. Místo toho tam ale zůstal dodnes a při čekání na monstrum potkal i svou manželku.
0: Takže tajemství Lochnesu odhalil. By se splněná. Ach jo. Pojďme soutěžit. Je tu rychlá pětka. Dámy a pánové, celý tento týden vám budeme rozdávat herní vouchery do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Tak kdo byste chtěl vyrazit na výlet třeba s vašimi dětmi nebo kamarády, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: možná udělá výlet, bude Vašek. Vašku, hezké ráno.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Zdravíme na Náchodsko, zdravíme Rožďárek. Tak Václave, vyrazil bys rád tady na ten výlet do House of Fun do Prahy?
1: Jasně, my tam chodíme občas, takže...
0: Hezký.
2: Pěkně.
0: Hezký, no tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina se dává do motoru, aby se nezadřel?
1: Motorový olej.
0: Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Vašku, budeš vědět, která zkratka označuje Spojené státy americké?
1: USA.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké je opak slova rychlý?
1: Pomalý.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Václave, ve kterém ročním období padají listy ze stromů?
1: Na podzim.
0: Ano. A pojďme na poslední, 5. otázku.
2: V jakém městě najdeš House of Fun stojící na Národní třídě?
1: Praze.
0: Co? S prstem v nose. Václave, je to tvoje.
1: Dobře, děkuju moc.
2: No,
0: není záč, takhle, takovýhle znalosti, takhle v pondělí po ránu si neskutečnej. Tak voucher na 5 000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě posíláme. Ještě nám řekni, co ty chystáš takhle při pondělku, jedeš do práce?
1: Jo, jedeme, my jsme elektrofirma, jedeme na poruchu opravovat ztráty, takže paráda.
0: Hezký, no tak to opravte hezky, patrně, ať vás to neklepne a House of Fun si moc užijte. Měj se, Vašku, ahoj.
1: Tak jo, zatím díky.
2: Ahoj. Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Rádio Faktor.

Bob Sinclair, Love Generation. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.40. A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Co opravdu funguje? Nebo takhle? Alespoň na mě to fungovalo. Já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku. A hele,

0: Novej člověk.
1: Úplně vyčilovaný Míša tady.
0: Vy jste si toho nevšimli od rána.
2: Dá se o tom mluvit v rádiu takhle ráno, jo?
0: Dá se o tom mluvit, jo. Já jsem četl, že hitem jsou somatické přístupy, dechová cvičení a techniky zaměřené na stimulaci bloudivého nervu.
1: Bloudivý nerv.
0: Bloudivý nerv. Tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat takové celonárodní dechové cvičení, pondělní vyklidnění hlavy, jo. Že bychom tě zkusili, Davide, skrz holotropní dýchání uvést do hypnozy. Jo. Co teda nejvíc funguje, tak je prý technika 4-7. 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech, jo, třikrát za sebou.
2: To není to 6-7 teda.
0: Ne, je to 4-7. 4-7. Takže bychom to zkusili, jo, tak zkusíme to na Davidovi, můžeš i ty, Jasmin.
1: Já si
0: jo?
1: Taky dej.
0: Takže počkejte. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
1: Počítá to někdo? To
0: já vám to počítám, já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i vy dostate u rádia, jo? Takže 4 vteřiny nádech, já jdu s váma, takže pojďme teď. 7 vteřin výdech. Dobrý, ne.
1: A to se má nějak jako opakovat, nebo?
0: No, ideálně bys to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
1: Tak to vomdlím.
0: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň. Počkej, musíme Davida z té hypnozy dostat, jo?
1: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
0: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jedou.
1: Přesně.
0: Davide.
1: Kaput. Dejme pro verze.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Další muzika pro vás za malou chvíli a zdravíme samozřejmě i vás, kdo nás máte na cestách. Za volantem přidáme taky aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: trenirkarna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Transport Klima.
11: To je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
10: Transport Klima.
11: Více než 30 let na trhu.
10: Transport Klima.
11: Autorizovaný servis Carrier.
10: Transport Klima. Rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
12: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.htp.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
16: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Českobudějovicku. Dávejte si velký pozor ve Starých Hodějovicích, kde policie řeší střet dvou osobních vozidel. Místo nehody by mělo být s opatrností průjezdné.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jsi světlem i tmou,

0: Za 6 minut 8 posloucháte pondělní Hitrádio, to nám dělá velkou radost a my se ptáme, plánujete letos dovču v Itošce, tak zesilte rádio. Co rozhodně nedělat v Itálii, jaké jsou ty největší kulinářské zločiny, jo? Tak fópa může vzniknout třeba, pokud si objednáte cappuccino dopoledne po 11. Jo? Číšník se na vás bude dívat divně, ale ne, že by byl neurvalej, ale že chce vám pomoct vyhnout se podrážděnému žaludku.
1: Jo,
0: takže to myslí dobře, jo. Co teda je absolutní fópa jíst na schodech, svačit u památek, to může skončit pokutou od policie. Potom, to, co tady děláme v Čechách, když jdeme třeba do pizzerie a namáčíme kousek pečiva do oliváče, jo, tak to v Itálii nikdo nedělá.
2: Aha.
1: Jak to?
0: Nevím, prostě nedělají to. A taky je pro ně urážka poručit si k těstovinám nebo risotu s mořskými plody parmazán.
1: No ale je lahůdka, to je nejlepší.
0: A nebo taková klasika, asi se v tom poznáme všichni, když jdeme pro nějaký ovoce do obchodu a saháme, jestli je třeba měkký nebo to. No. Hele, tak na trzích takhle sahání nebo mačkání na ovoce nepřijatelný, jo. Takže si říkám, letos mácháč, jo, nás nikdo omezovat nebude. Já teda, ale já to chápu, protože že se nemá v Itálii sypat na risotto parmezán, protože na risotto se vždycky sypá a jdám 30, jo. A pro umocnění gastrozážitku se přidává ještě aro kečup v plastu. A to cappuccino před 11. je taky hřích, protože před 11. se podává espresso. Pojďme na muziku. Pink, Trustfall, do 8. tady na Hitrádiu. Hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy nevěří, že nový stavební zákon pomůže. Stavební společnosti a developeři jsou ke změně stavebního zákona skeptičtí. Více než polovina z nich neočekává zrychlení povolování staveb ani celkové zlepšení situace. 3/4 navíc varují, že přechod na nový systém může přinést komplikace. Vláda slibuje rychlejší povolení do 1 roku, firmy ale čekají spíš dlouhodobý efekt, pokud vůbec. Do Česka se blíží tropy, teploty vystoupají až k 35 stupňům. Do Česka začne proudit teplý vzduch a víkend přinese výrazné oteplení. Na většině území se teploty dostanou nad 30 stupňů. Začátek týdne ale ještě přinese chladnější vzduch od Atlantiku a místy přehánky. Carolina slaví Stanley Cup, Hurikány vyhráli 6. finále na ledě Vegas Golden Knights 3-0 a po 20 letech získali vysněný titul v NHL. Pro českého útočníka Tomáše Hertla jde o další zklamání, na trofej nedosáhl ani tentokrát. Letos se navíc Stanley Cup v Česku neobjeví, v týmu Caroliny totiž není žádný český hráč. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Opuštění psy a kočky v Jindřichově Hradci dostanou bezpečné místo, kde počkají na další šanci. Město buduje novou záchytnou stanici za 8,5 milionu. Sloužit bude jen pro zvířata nalezená přímo na území města. Psy tam budou mít karanténní i běžné kotce z výběhy. Pro kočky vzniknou místa v karanténě i samostatná buňka. Kouknem na počasí, po víkendu na jihu čekáme povětšinou proměnlivou oblačnost. Místy dorazí i přehánky, ale snad nic velkého a naměříme do 21.
9: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, dobré ránko.
10: Krásné pondělí.
14: Snídaně šampionů.
10: Michal tady před chvílí spadnul, takzvaně hodil hubu do slova, to bylo boží.
13: Já jsem nečekal, že mě takhle potopíš veřejně před celou republikou, abych to vysvětlil. Mně se sundala ponožka v botě, svlíkla, tak jsem ji potřeboval si jako natáhnout během zpráv a jak jsem si ji natahoval, tak mi se zamotali sluchátka do boty a zmizel jsem pod stolem. A David nehnul ani brvou a jako naprostý profesionál. Dořekl celé zprávy.
15: Jsem profík.
13: Neskutečný.
10: Nicméně, co nás zajímá, jestli jste někdy zažili nějakou návštěvu rodičů partnera, která nedopadla úplně dobře. Zaspomínejte, zůstaňte s náma, za chviličku se nám to bude hodit.
0: Hit Radio Faktor.

0: Pondělní ráno tady na Hit Radio je hodně roztančený. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor. 8 hodin 5 minut, hezké ránko. Schválně vzpomenete si na svoji první návštěvu u rodičů vašeho partnera? Podle průzkumu je to totiž jeden z největších stresů na začátku vztahu a lidi na sockách se teďka mezi sebou chlubí, spíš sdílejí ty nejhorší trapasy. Tak co vy dva vzpomínáte na první návštěvu u rodičů vašeho partnera?
1: Já musím říct, že velmi dobře. Bylo to tehdy někdy na Vánoce a rovnou na 3 dny, když jsem tam jela poprvé, což se nikdy jako nedoporučuje. Ale jela jsem tam teda takhle nadlouho a když jsem viděla poprvé Kubovýho taťku, tak já jsem nevěděla, že je jako vtipálek a on mě začal zkoušet, jo, a říká, prostě přišla jsem k němu a on, otoč se kolem dokola. A měla jsem se tam otáčet, jak ty dítne. A kolik je 2 + 2 a takhle. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, jakože dítě je úplně jiný než můj Kuba, jaký to bude. A já měla hrozně
0: rozhádaný. To jsi neřekla. Říkala jsi, co to je za debila.
1: Ne, ne, ale byla jsem pak nahoře v pokoji, měla jsem nějaký rozházený hormony a normálně jsem tam slzela a říkám, Kuby, já to asi nedám.
0: Kuby, já to nedám, já jsem mu říkala, že 2 + 2 = 6.
1: Ne, Kuba mě z toho strašně vysvobodil, jako zachoval se krásně, nicméně ta rodina je boží, jakože já jsem brzo zjistila, že taťka je fakt vtipálek a Kuba mi to ještě říkal, hele, taťka je prostě takovejhle a budeš ho mít nakonec nejradši, on je prostě skvělej.
0: Milý přivítání do rodiny, co David?
2: No taky jsem byl zkoušený, ale nějak to proběhlo a už jsem to tak trošku vytěsnil, takže se k tomu nechci vracet.
0: Chápu.
1: Dobře, co Michal?
0: Michal v pohodě. Tak já jsem si vzpomněl, není to teda teďka jako poslední partnerky, ale už to je kdysi dávno, bylo to Hradci Králové. David možná tuší.
2: Dobrá volba.
0: David z Hradce Králové, musíme říct. A my jsme jednou takhle šli vlastně s tou bývalou partnerkou a s jejími rodiči do jednoho baru, do jedné takové hospody.
2: No, jsem se lekl, jako v hospodě na kovárně.
0: No a tam jsme se potkali poprvé a šli jsme teďka zpátky a my jsme se s tím tátou tak jako podepírali prostě navzájem a došli jsme k ním domů a teďka ona měla pokoj v prvním patře. No a samozřejmě já jsem čekal v tom prvním patře, nech se vrátí ze sprchy, tohle najednou se otevřely dveře a říkám si, a je to tady. A tam jí táta neříká, ještě něco říct si, prosím tě, a já do prčic. Jo, takže to je takový můj, jako, vlastně ani ne, trapas, já na to hrozně rád vzpomínám.
2: Takže to připomenout, že ten otec měl podobný vlas jako ta partnerka. Takže bych se divil, kdyby ti chvíli
0: Počkej,
2: netrvalo, než jsi...
0: Byla to vlastně ona, nebo to bylo...
1: Všimli jsme si článku, kde lidi opravdu na sockách teďka aktuálně sdílí svý nejhorší trapasy ze seznámení se s partnerem rodičů, teda rodičem partnera.
0: Vy víte, jak to myslíme. Chceme po vás, abyste nás tady pobavili, abyste pobavili celou republiku. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777. Tady ty vaše největší trapásky právě s rodičema od vašeho partnera. Těšíme se na to, teď další muzika DJO na Hit Radio 808. Hezké ránko.

0: Bude 8:45, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů, tohle jsou Linkyni. Katastrofální návštěvy u rodičů partnera, o tom je řeč. Ptali jsme se vás, jestli máte nějakou takovou historku, když jste poprvé potkali rodiče vašeho partnera.
1: Napsal nám třeba Tary, který nesplnil zadání, ale máme za něj samozřejmě radost. Napsal: ahoj rádio, s rodiči své manželky jsem se seznámil až tehdy, když jsem přišel spolu se svými příbuznými požádat o její ruku a srdce. A bylo to skvělé.
0: Hezký. Taky máme hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj. Já jsem svého kluka poznala na střední škole a jednou jsme vyrazili prostě do hospody na kulečník a tak jako poblbnout s kámošema a zrovna tam byli i jeho rodiče, nebo jeho rodiče. No a teďka mama mu upalovala cigáro u huby a já jsem tam přilítla, a to jsme spolu ještě nechodili, a zahodila jsem mu cigaretu do popelníku a řekla jsem mu: tyhle ty budeš. No a zase jsem odběhla pryč a potom jsem přilítla ještě jednu a zase jsem mu odtrhla cigaretu od pusy a jeho matka to mě úplně nesnášela a možná mě nesnáší dodnes. Mějte se, Veronika, ahoj.
1: Já bych naopak bejt tou maminkou to ocenila, já bych nechtěla, aby moje dítě kouřilo, a když by mu takhle ta budoucí přítelkyně eventuální taky to nechtěla dopřát, tak já jsem jedině pro.
0: Chápu, jak to myslíš, ale tady evidentně prostě tchyně se zastala svého syna, protože řekla: ale nebude ho nikdo omezovat. Jo? Je úplně jedno, že to je neřest, ale nebude ho nikdo omezovat. Taky nám napsal náš šéf svou historku.
1: Já si pamatuju, že mi naložili pyšně svoje vyhlášená dušená játra, celý kopec. Já je nesnáším, je to nejhorší jídlo, ale tenkrát jsem zatnul a všechno jsem to snědl. A udržel jsem je. To je fakt, když dostaneš na talíři něco, co jako nechceš, ale musíš.
0: Je pravda, že s tím jídlem mi to připomnělo jednu věc, taky jsem zažil. Já nikdy, a to jsme tady nedávno řešili, nikdy nejím kuře příborem. Jo? Mm-hmm. Nikdy. A první oběd u rodičů tehdejší partnerky, hádejte, co bylo k obědu. Zkuste tipnout, jenom Davide, zkuste tipnout, co bylo k obědu.
1: No tak ano, bylo to kuřátko teda.
0: Bylo to kuřátko a teďka si představ, že prostě nejseš na to zvyklá a jíš to prostě těma příborama, jo. Říkám, já to mám bojíst, prostě mi to ani nechutnalo, prostě to je tady, jak kdyby si jedla pizza prostě příborem, jo. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, hlasovky. David se něčemu směje, David se na něco vzpomněl. Davide, pojď.
3: Ne, nic.
0: Ať to je slušný, radši nic.
3: Radši nic.
0: Pojďme dál. Minely, ram pam pam. 8 hodin, 17 minut, tohle je Hit Radio. Za malou chvíli třeba doprava, no a samozřejmě spousta další muziky, tak hezké ránko.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádiu.
1: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
5: Stavebniny DEK přináší megaakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
6: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz.
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dva osobáky se srazily v Českých Budějovicích. Pozor na Husově třídě. No a stejná nehoda se došetřuje taky na Českobudějovicku ve Starých Hodějovicích. I tam opatrně.
16: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
0: Hit Radio Faktor.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Tohle je K-pop na Hitrádiu Golden Huntrix, 8 hodin 30 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David je připraven nám povědět něco nového z ranního updateu, tak pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Čínská automobilka BYD kritizuje evropské továrny jako zastaralé. Firma, která chce v Maďarsku spustit výrobu už na konci roku, zároveň plánuje další evropský závod a usiluje o rychlé rozšíření v EU. Podle vedení je Evropa v porovnání s Čínou pomalá, což podle firmy komplikuje rychlé rozjezdy výroby i expanzi. Lewis Hamilton se po téměř 2 letech dočkal vítězství. Po svém prvním triumfu po delší pauze mluvil dojatě o návratu na vrchol a poděkoval všem, kteří v něj nepřestali věřit. Závěr patřil i silnému gestu směrem ke své stáji, když z pódia vykřikl své Forza Ferrari. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká fotbalová reprezentace 2 utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším stadionem je podle analýzy více než 6-násobný.
0: Takže my jsme v pohodě. To Mexiku.
2: My jsme v pohodě, ale představ si, že jdeš v Americe na fotbal a dáš si třeba 3-4 nebo třeba možná i 5 piv a zaplatíš za to 1600.
0: Jako takhle. Myslím, že když už jako letíš do toho Ameru na ten fotbal nebo do toho Mexika, tak že už tě tak nějak jako cena toho piva trošku jedno.
2: Ještě když lístek stojí 20 tisíc třeba.
0: No. Ale fuj, Davide.

0: Tohle jsme v pondělí ráno taky potřebovali slyšet. Imagine Dragons on the top of the world. 8:40. Mám přejeme hezké ránko.
1: Minulý týden jsem byla na Rock for People, možná i někdo z vás, možná jsme se tam nějakým způsobem potkali nebo minuli. Já se přiznám, že za 2 dny, co jsem tam byla, jsem v sobě měla jenom půlku jednoho drinku. A to se vám tak otevřou oči, jo? Já jsem měla proto čas sledovat různý typy lidí na festiáku. Takhle, bylo to letos celkem umírněnější, protože jak pršelo, a že pršelo hodně, tak asi jak na člověka nepůsobí to sluníčko tolik a tak, tak nedělali takový vylomeniny. Ale i tak jsem tam odhalila několik typů, jo? Takže za prvý třeba influencer. Jo, toho vůbec nezajímá ta hudba, ale hledá ten pravej spot na tu dobrou fotku z rokáče, jo? Vždycky. Těch tam bylo jako hafo. Potom bych to nazvala jako kameramanem Netflixu, na šířku všechny koncerty, vlastně ani nevidíte, co se před váma děje, koukáte jenom do toho mobilu a všechno natočíte a pošlete někomu.
0: Ale tady ty lidi, co točí na šířku, tak ty mám moc rád, konkrétně co to točí na koncertech, protože pak se pravděpodobně objeví video tady z toho úhlu, kde jste toho člověka viděla stát na YouTube a pokud si na tom koncertě nebyla, třeba jako já, moc na ty koncerty nemám čas, tak si to pak užívám takhle zpětně, takže tyhle lidi já miluju.
1: Pak je tam nejlepší kámoš všech, ten zase miluje všechny ostatní po pár pivkách, jo? Ten tam všechny objímá, rozdává lásku.
0: Známe.
1: Pak je tam člověk, co má 1% baterky a všech se ptá, jestli nemají náhodou powerbanku. Pobíhá úplně všechny.
0: A nemáš C-čko? Ne, já mám lightning, jo, prosím tě, no, tak to nic.
1: Festivalový

0: Důchodce, to jsem já, jo. Je vám prostě ani ne 30 ještě, ale už tam jako hledáte, kde si sednete prostě a říkáte si, je, tak já už na tohle asi nejsem. Tak to jsem byla já. A pak tam je hlavně ta festivalová láska. Kolik já jsem tam slyšela konverzací lidí, co se tam jako poznali.
1: Jasně.
0: A mysleli si automaticky, že to bude láska na celý život. Druhý den už o sobě neví, jo, ale ten den, to je to.
1: A bylo to povídání nebo to byly citoslovce?
0: Oboje. Oboje, no,
1: dobře,
0: různě.
1: No, dobře, super mejdan. Ty jsi zmínila na začátku, že jsi tam byla střízlivá, to je ano. Ten největší problém, jo? Protože to známe asi všichni, když se třeba ochomejteme na diskotéce a jsme tam střízliví, tak to je, počkej, to je strašný panoptikum, jako jo. Nicméně, asi nám dáte za pravdu, že s přibývajícími promile tenhle stav mizí, jo. No tak doufáme, že jste si rokáč užili a doufáme, že si užijete i další parádní muziku. Olga Lounová, jsem optimista, ať jste střízlivý nebo ne. Za chvíli tady na Hitrádiu, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
10: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
15: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
16: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
17: Leze
13: železe po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
17: Sunex.
13: Sunex.
17: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Tady toho Taliana miluju, Damiano David. Snad i vás baví Born with a Broken Heart. 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko s vámi Michal Jasmin a David. Eva Farna. Edenový hat-trick završí zítra v úterý, možná vy jste byli v sobotu včera, anebo se chystáte právě zítra. Jasmin, ty jsi byla v sobotu.
1: Jo, na tom prvním.
0: Ty jsi byla na tom prvním, tak pojď nějaký zážitky, dojmy.
1: Hele, ono se to moc nedá popsat, protože to bylo fakt dokonalý, jo. Člověk může dobře zpívat, ale nemusí mít ten zbytek a Eva má všechno. Já jsem člověk, který opravdu z koncertu třeba i odejde, když to na mě nehodí nějakou emoci, může to být sebelepší, ale když to na mě nehodí nějaký pocit, tak já jdu pryč. A tohle bylo jako neskutečný.
0: Zásadní otázka, ty jsi tam byla s Kubou, pokud se nepletu s tvým Kubou, plakali jste?
1: Plakali jsme, ano.
0: Kdo víc plakal?
1: Takhle, Kuba brečel asi 7x, já jsem brečela půlku show opravdu, protože to bylo strašně dojemný, strašně hezký, měla tam zapojený do toho takový hezký příběhy a ty tanečníci, ta show obecně, ty efekty, muzikanti, prostě všechno bylo skvělý. Eva byla v minulosti spojovaná třeba s Dua Lipou skrz to, jak spolu zpívali. A já bych to klidně srovnala právě s ní, jo, že to byla show na úrovni Dua Lipy. Fakt to bylo neskutečný. Já tady mám schovaný komentář někoho z Instagramu. Totální královna český pop music. Brečela jsem 4x. Jak můžete 3x vyprodat Eden a promlouvat přitom k lidem úplně civilně, autenticky a s lehkostí? Nevím, ale Eva jo. A to je přesně ono. Ona je tak strašně, jako tak dobře to celý zaspívala, zatančila, lítala vzduchem všechno, ale zároveň byla úplně normální holka a vyprávěla příběhy, se kterýma jsem se i já tam stotožnila. Prostě skvělý.
0: Ty bys mohla psát normálně recenze, normálně články, ano, kdybys napsala recenzi. To je vlastně to, co jste slyšeli, tak pokud váháte, jestli třeba na ten zítřejší koncert zajít, stupenky nějaký jsou, Jasmin vám teďka vysvětlila, proč. Já jsem teda osobně nebyl, mrzí mě to, nestíhám, ale na internetu se válí tolik videí na sockách, takže já vlastně ten zážitek, samozřejmě nemám to z toho místa, ale projížděl jsem ty videa, viděl jsem záznam z celého koncertu a vlastně mě to moc bavilo, ale co mě teda moc nebavilo, my tady máme někoho, kdo něco dokázal, což je Eva Farná a pak je v komentářích na internetu s prominutím nablito. Jo?
1: To chci říct, že vlastně během té show ona měla na letkách citace nějakých hnusných komentářů, kde lidi hodnotili vzhled, váhu, všechno možný a že kvůli jako váze, že bude v Edenu sama a takovýhle věci. A teďka, jako my jsme tam měli všichni husinu a fakt jsme tam buleli, protože ona tam stála pak před tím vyprodaným Edenem, jasně, který v tu chvíli čekal ještě 2x. A věděla samozřejmě, že ty komentáře, že to je prostě plebs, ale dotkne se vás to a bylo to teda neskutečný a ráda bych viděla, jak jako schodila hřebínek těm lidem.
0: Myslím si, že všem schodila hřeben i tímhle songem, který tam hrál. Pokud se nepletu, byl poslední.
1: Byl poslední, ano.
0: Na ostří nože, no a ne náhodou bude poslední i tady u nás, to se týká pondělní snídaně šampionů. Eva Farna na ostří nože 8.55, tak pojďme si to užít jako na tom koncertě. Hezké ráno. Každým krokem.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mějte se fantasticky, zvládněte pondělí.
2: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
1: V 6.00 jsme tady, tak ahoj.
2: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech za minutu 9, hezké skoro dopoledne i za volant. Dejte si aktuálně pozor, silnice 122 u obce Rataje na Táborsku. Nehoda dvou nákladních vozidel, tak počítejte s tím, že to budete muset obět. A České Budějovice hlásí karambol v ulici Nemanická, tam se střetl nákladák s osobákem, na místo musela dorazit policie. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
4: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Po chladnějším začátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a také ve středu. Jihočeskou vesnicí roku se letos stala obec Římov na Českobudějovicku. Zajistila si tak postup do celostátního finále. Komise na Římovu ocenila mimo jiné rekonstrukci knihovny, zapojení obyvatel do různých projektů a fakt, že se obci daří rozvíjet, podporuje sport i vzdělávání. Do soutěže se letos přihlásilo 19 obcí. Ve Francii dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7. Zúčastnit by se měl mimo jiné i americký prezident Donald Trump. Státníci budou diskutovat například o důsledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem nebo o válce Ruska proti Ukrajině.
0: Fotbalový servis.
12: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Nizozemsko na úvod šampionátu remizovalo 2-2 s Japonskem. Pobřeží slonoviny zdolalo 1-0 Ekvádor a Švédsko porazilo Tunisko 5-1. Čeští fotbalisté se na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
13: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
3: Jakoby se počasí pořád nemohlo rozhodnout, jestli už je čas zapnout léto nebo ne. Dneska bude polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat a naměříme 17 až 20.
0: Hit Radio Faktor.
3: Hezké dopoledne všem, co ladíte Hit Radio Faktor. Já jsem Matyáš a dneska se vrátíme na koncert Evy Farné. Pošleme gratulace do Jihočeské obce roku a taky si připomeneme dobu, kdy v Českých Budějovicích jezdily tramvaje. Tak snad vám tohleto všechno zpříjemný začátek týdne. Máme pondělí a jdeme posnídat. Pokud jste to nestihli, my vás teď zasítíme. Breakfast at Tiffany's.

Bude 9:45, Hitradio Faktor a právě teď Offenbach. Víkend je za námi, já mám teda takovej pocit, že kdo nebyl v Edenu na Evě Farný, tak jako by nebyl. Do Edenu na ní během soboty a neděle přišlo více než 60 000 lidí a další pochopitelně přijdou ještě zítra. Eva tím završí svůj hat-trick. Žádná jiná zpěvačka tohleto u nás nikdy nedokázala. Já jsem teda na tomhletom koncertě nebyl, ani na jednom, bohužel, ale všechno vím z vyprávění nebo ze sociálních sítí. Instagram je toho plnej. Celá scéna byla naprosto světová, letky, tanečníci a tanečnice, převleky, ale především spousta lidskosti. Obrovský respekt, opravdu strašně mi mrzí, že jsem si nepořídil vstupenky. Co jsem teda koukal, co mě jakože hodně dojalo, to byl moment. Viděl jsem to na Instagramu, když si Eva přišla po povzbudivou pusu ke svému manželovi, který vlastně hraje v kapele. Dovedete si, dámy, představit, že byste přišli dát pusu svému chlapovi takhle na veřejnosti a koukalo by na vás přes 30 000 lidí, vlastně všechno je vidět ještě v detailu na té letce, že jo? No nic, Eva prostě dokázala, že je vládkyní české popové scény a já myslím, že bychom si ji mohli zahrát taky u nás v éteru. Eva potěší vždycky. Tak tady je song společně s Mirai, který se jmenuje Vzpomeneš si.

0: hit, který vás roztancuje v jakémkoliv prostředí, ať už jste na party, v kanclu nebo v autě. Ano, to si takhle sedíte v autě, posloucháte song La Cintura. Před vámi kolona dlouhá jak čekání na výplatu a navigace hlásí zdržení dalších 20 minut. V tu chvíli by člověk nejradši zavolal všem ostatním, ať to vezmou jinudy. No a právě přesně proto vznikla dopravní hlídka Hydrádia Faktor. Když stojíte v koloně, když míjíte uzavírku nebo dopravní nehodu, dejte nám vědět. Stačí zpráva nebo obyčejná hlasovka na WhatsApp a pomůžete ostatním řidičům u nás na jihu Čech. Pojďme si připomenout to číslo 724-883-596. Každý den navíc jeden z vás získává 2000 korun na pohonné hmoty, takže díky nám budete mít plnou nádrž. Radovat se bude další z vás i během dnešního dne, tak poslouchejte, volejte, pište, díky, že v tom jedete s námi.
1: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice, váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
3: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
8: Záruční i pozáruční servis štýl.
7: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
10: Na pohádkovém koberci?
11: Přímo do pohádky koberců.
10: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
11: To jsou kusové koberce z celého světa.
10: Metrážové koberce a běhouny.
11: Kvalitní PVC v rolích.
10: Či vinylové a plovoucí podlahy.
11: Odborné poradenství.
10: Profesionální podlahářství.
11: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
10: Více na koberce@strnad.cz.
11: Pro každého dobrá rada.
10: Podlahu vždy od Strnada.
12: Kavárna Krosscafé na Lanově Třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days.
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hitradio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Je neuvěřitelný, jak jim to ladí. Lady Gaga a Bruno Mars a song Die With A Smile. Hit Radio Faktor. No a víte, jak to chodí na vesnicích? Tam během 5 minut víte, kdo má nové auto, komu utekly slepice a kde bude o víkendu zábava. A má to rozhodně svoje kouzlo. No a víte, která obec získala titul Vesnice roku Jihočeského kraje? Tak pozor, vyhrál to Římo. Porotu přesvědčil hlavně tím, že tam lidé nežijí jen vedle sebe, ale opravdu spolu. A taky se líbila povedená rekonstrukce knihovny. Takže do Římova posíláme gratulace a držíme palce dál, protože Římov tímto postoupil do republikového finále. Takže třeba se v září dočká i titulu Vesnice roku 2026 a jeho česká stopa bude vidět i na celostátní mapě. Držíme palce, tohle jsou Five Aquarius.

0: Docela slušně to utíká, co? Už máme 9:45 a u nás na Hitrádiu Faktor Disturb The Sound of Silence. Svátek má dneska Vít, to je pro nás velmi důležité jméno, protože Vít je český patron, je mu zasvěceno na 1300 kostelů, kaplí a oltářů a asi na 150 místech mají být uloženy části jeho ostatků. No a jako český zemský patron je i nebeským ochráncem naší vlasti, je tedy uctíván i jako ochránce před bleskem. Věděli jste to? Tak zdravíme všechny jihočeské Víty, za chvilku kapela Krištof, zůstaň tu se mnou a vy zůstaňte s námi.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky? Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Každá prsa správně oblečeme. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
11: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
12: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
13: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
14: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
17: www.elvaprofi.cz.
18: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
19: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radůza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
20: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
21: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
17: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
7: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit, ze kterého je cítit léto. Kato 957. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tak situace se oproti ranní špičce zlepšila. Teď už tady máme jen jednu komplikaci, která každým okamžikem bude vyřešena. Je to dopravní nehoda na silnici 122 u obce Rataje. Tam se srazili dva náklaďáci, ale jak jsem říkal, každou chvíli by měla být silnice zase plně průjezdná. Díky, že nás ladíte za volantem a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 Kč jen do konce června.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Víc mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
14: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
13: V Jihočeském kraji pak od července začne platit nový integrovaný dopravní systém. Zhruba jeden měsíc trvají komplikace na řece Vltavě v Českém Krumlově. Vodáci totiž musí v jednom úseku své lodě přenášet přes staveniště a některým to dá pořádně zabrat. Přibližně 200-metrový koridor vede místy těsně kolem vozidel. Nicméně stavba přijde podle plánu a koncem tohoto týdne by mělo být hotovo. Stavební spořitelny poskytly do konce května úvěry za skoro 20 miliard korun. Meziročně je to o bezmála 40% více. Počet smluv o spoření naopak oproti prvním pěti měsícům loňského roku klesl asi o pětinu, na přibližně 162 tisíc. Hokejisté Caroliny po dlouhých 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boj o Stanley Cup prošla suverénním způsobem. V průběhu play-off prohrála pouze 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
15: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Jestli už vyhlížíte letní počasí, tak tento týden dorazí tropy a zase všichni naskáčeme do bazénů, do rybníků a řek. Ještě ale chvilku počkejte, dneska jenom 17 až 20, bude polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat.
11: Hit Radio Faktor.
0: Víte, že se muži při sportu unaví dřív než ženy? Za chvilku se dozvíte proč, ale teď už se na vás chystá Katy Perry se svým ohňostrojem.

Přesně takhle si představujeme romantiku v dospělosti. Plnou emocí a opravdovosti. John Legend a Hit Radio Factor. Jestli se dneska po práci chystáte na kolo, brusle nebo jen na delší procházku, tak počasí vám, myslím si, docela hraje do karet. Zajímavé ale je, že podle vědců se při větším výkonu často dřív unaví muži než ženy. Ono to má i svoje vysvětlení. Ženy totiž bývají v dlouhodobé zátěží úspornější. Oni fungují něco jako hybrid. Když to my chlapi jedeme od začátku naplno a to nás stojí spoustu sil. Takže až si takhle pojedete třeba po cyklostezce na Hlubokou a váš partner začne navrhovat zastávku na pivo, je to tím, že už nemůže. A taky, že má chuť na to pivo. Jestli máte chuť na další hity, máme tady pro vás právě teď Rehab, Ina a DJ Sesh. Rock My Body.

Hit Radio Faktor. Kickstart me.

0: na Hydrádiu Faktor Rixton. A před chvilkou zazněly taky Činasky a to nám vyloženě hraje do karet. Kapela Činasky totiž vystoupí na Open Air festivalu ve Vimperku, který se uskuteční v sobotu 20. června v rámci oslav 25 let společnosti Rode & Schwarz. Nebudou tam sami, dorazí taky Leny ze Slovenska No Name, bude tam i Slza a protože si takovou akci nechceme nechat jen pro sebe, tak vám každý den rozdáme 4 vstupenky. Ne 2, ale rovnou 4. Stačí, když budete poslouchat odpolední vysílání Hydrádia Faktor s Janou Křížovou. Budete poslouchat, Jana řekne co a jak a pak se dovoláte jako třetí na telefonní číslo 38 901 143, což je notoricky známé číslo k nám do studia. Takže první soutěž už dneska odpoledne, držím palce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Přepočítávám trasu.
17: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
16: Nejedete na STK Vodňany.
17: Cože?
16: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
18: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
19: Leze, leze, poži, leze. Nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
20: Sunex.
19: Sunex.
20: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
21: Hit Radio.
22: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem.
3: Bludný kozen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, Martin Kerik, Sanou Sleep. Ne, žádnej spánek, jdeme vyrazit za akcí.
1: Kam vyrazit?
0: Zkuste si na chvíli představit, že vám doma nevrčí pračka, v kuchyni není mikrovlnka a chleba si nekoupíte cestou z práce. Právě do takových časů se můžete podívat v Hoslovickém mlýně. V sobotu tam ožije běžný den paní mlynářky. Uvidíte praní prádla v neckách, domácí práce, které dnes už skoro neznáme, a také pečení chleba v historické peci. Vonět to bude tak, že vám obyčejný rohlík z obchodu bude připadat jako nouzové řešení. Když se řekne řeka, většina z nás si představí vodu, rybáře nebo letní koupání, jenže některé řeky mají v sobě schované mnohem více. Třeba příběhy staré tisíce let. Dokonce i zlato. Právě takovou řekou je Otava. Na Strakonickém hradě si teď můžete projít výstavu, která ukazuje, co všechno tahle jihočeská řeka za staletí viděla a ukrývala. Od pravěkých nálezů přes říční perly až po dobu, kdy se na jejich březích rýžovalo zlato. Výstava je otevřena denně od 9 do 17 hodin. No začíná týden v letňáku a zítra večer zahraje v českobudějovickém háječku legendární Lucie.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Nice. Victoria, Hotel California. Skoro 10:45. Dneska se slaví Světový den větru.
1: Zas ti to spadlo. Asi víte, ne? Postav to. No?
0: Tak to je legendární hláška. V každém případě zajímavý je, jak často se vítr používá v českých příslovích a taky rčení. Třeba kam vítr, tam plášť. Říká se taky mluvit do větru nebo vzít vítr z plachet. Ano, i česká hudba je plná větru, jak slyšíte sami.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jak...
0: Tak vám přejeme, ať máte vítr do plachet.
3: Přeju ti vítr do plachet.
0: Hezké dopoledne všem, co nás ladíte. Za chvilku další hity Robin Schulz a v 11 hodin čerstvé zprávy.
4: Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Hit Radio. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu
6: Koberce, tábor, Měšice.
7: Nyní koberce, nábytek Měšice.
6: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
7: Dále kusové koberce i PVC.
6: Bytové doplňky, nábytek.
7: A matrace pro váš zdravý spánek.
6: Koberce, tábor, Měšice se vyplatí navštívit velice.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
10: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
8: Prior je tady totiž pro vás.

0: rádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
4: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
5: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
4: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
5: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Je, tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: Hit Radio.
10: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Blíží se 11 hodin dopoledne, Hit Radio Faktor s vámi a Daša Austin právě teď. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vždycky se podívám na náš záznamník, na náš WhatsApp a taky zkontroluji policejní server a nic tam není, tak si oddychnu, protože to je stav, který máme rádi. Takže aktuálně by vás neměla zdržet žádná vážnější komplikace. Tak si to jeďte, poslouchejte u toho naše rádio, za chvilku vám posíláme DJ Avicii a přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
9: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
8: Potřebné informace k platbám lidem podají příslušné finanční úřady. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na některých místech Lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxíny. Potvrdili to vědci, podle kterých sice nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou být jedovaté pro zvířata. V minulých dnech uhynuli dva psy, kteří se právě u přehrady pohybovali. Případy se zabývá i policie. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: O víkendu oficiálně odstartuje léto. My pro vás dokonce chystáme summer party, ale do letního počasí musíte ještě chvilku počkat. Dneska pod mrakem, polojasno, pršet by nemělo, v maximech naměříme 20 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Pravdou je, že dneska je to takový spací, máme pondělí, tak to pojďme pořádně nakopnout. Je tady Tim Berg neboli DJ Avicii.

Jelen je všude zdejší a proto se na ně můžete těšit v Zámeckém parku v Třeboni, a to už tento víkend. Jelen Fest dorazí v sobotu právě k nám na jih Čech a my už víme, jak bude tenhle nezapomenutelný den vypadat. Jo, pokud máte vstupenky a míříte tam, tak areál se otevře v 15 hodin, od 15.15 bude autogramiáda s Jelenem, od 16.15 vystoupí písničkářka Adéla Orlová, v 16.35 začne jelení koncert pro děti, v 17.40 autogramiáda VIP, v 18.40 Tereza Balonová, 19.40 vyhlášení tomboly a ve 20.20 začne velká jelení show. Tak určitě dorazte, nezapomeňte, že Jelen Fest je pro celou rodinu, takže děti k babičce dávat nemusíte, naopak, vemte je sebou. A pozor, to nejdůležitější nakonec, od zítřka do čtvrtka budeme na našem Instagramu každý den soutěžit o vstupenky. My vás na Jelen Fest do Třeboně dostaneme úplně zadarmo, tak sledujte naše sociální sítě.

0: Legendární song Morandy Angels 11.22. Znáte ten pocit, kdy si dáte kávu a říkáte si, že by se k ní ještě hodilo něco sladkého, nějaký dortík, zákusek? Máme pro vás dobrou zprávu. Zítra, v úterý, budeme živě vysílat z nově otevřené kavárny Cross Café na Lanově třídě v Českých Budějovicích. A kdo z vás během dne přijde na kávu a při objednávce řekne heslo Cross Café pro lepší den, dostane ke koupené kávě dort zdarma. Tak tohle to budu kolegyni Jany Křížové závědět, protože vysílat z kavárny, to je prostě se. Tak se přijďte zítra za námi podívat a dát si lahodnou kávu.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli, strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánský Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
11: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
12: Kdo šetří, má za 3.
13: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
12: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
13: Zítra ušetříme.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
14: trenírkárna.cz.
16: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz Wimperk.
17: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
18: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
17: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
18: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
19: Prior je tady totiž pro vás.
2: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hity pro vás máme po celý den, právě teď Ella Henderson. No a dokážete si představit, že se procházíte po Budějovickém náměstí a najednou kolem vás projede tramvaj? Tohle se v minulosti skutečně dělo a zrovna dneska je to na den přesně 117 let, co byl tady v Českých Budějovicích zahájen provoz tramvají. V tom roce 1909 spojovala trať pouze nádraží a pražské předměstí, ale postupem času přišla i další linka. Vlastně v dnešní době si už jen málo kdo uvědomí, že kolem Černé věže jezdily tramvaje, ono se to opravdu dělo. Dokonce i kolem našeho rádia se kdysi dávno proháněly šaliny. V dnešní době už tramvaje po jihočeské metropoli samozřejmě dávno nejezdí, ale přeci jenom jedna vzpomínka tu ještě stále je. Až půjdete kolem Mariánského náměstí, tak v tom parku tam, tak si všimněte, že tam zůstal ještě původní tramvajový sloup. Teď se ale přesuneme do 90. Je tady jedna srdcovka a skupina R.E.M.

0: Přesně ten hit, díky kterému je pondělí o něco hezčí. Miles Smith. Říká se, že co Čech, to houbař. A víte, kdo má zásluhu na tom, že většina houbařů ví, co sbírat a co ne? No přece Československá mykologická společnost, která byla založena v tento den před 105 lety. To u nás rostou jako houby po dešti hity a ve 12 k tomu přidáme i srdcovky, což jsou vlastně takové hudební hřiby. Tak si je s námi užijte, mějte hezký zbytek dne a zítra se na vás těším zase dopoledne po snídani šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace

0: Sencor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Sencor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Sencor.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
5: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
4: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
5: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
6: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
7: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
8: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
7: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
9: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich megaslevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
10: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
15: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. O nehodě jste nám dali vědět na Táborsku. Došlo k ní za Veselým nad Lužnicí směrem na Lomnici nad Lužnicí, kde osobní auto narazilo do svodidel. Místo nehody je průjezdné jen jedním pruhem. Vaše další info z dopravy volejte na 800 800101.
3: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
1: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přelci Daňková. Slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory se opozdí. Platit měli už od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda jeho rezort získá dostatek peněz z rozpočtu na jejich pokrytí. Rozhodnutí očekává v červenci po jednáních s ministerstvem financí. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST, co je důležité nepodcenit, doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
11: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
10: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to tamní premiér Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Jindřichův Hradec buduje novou záchytnou stanici pro opuštěné psy a kočky. Zařízení je v areálu služeb města, které je bude následně provozovat. Náklady na vybudování přesáhnou 8 milionů korun. Další stovky tisíc ročně budou stát provoz kotců. Stanice proto bude sloužit pouze pro zvířata nalezená na území města.
12: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
2: Na jihu Čech dnes budeme mít dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se dnes dostanou mezi 18 a 21 stupňů. Na horách se usadí kolem 15.

Nádherné pondělí poledne, pondělní poledne přeju 12 hodin 2 minuty. Chtěl jsem říct, že je pondělí a že je poledne. A hlavně jsem se chtěl zeptat, jak to dáváte v práci po víkendu. Ráno asi bylo náročný, to chápu, ale teď už je polední pauza, tak už je zase o něco líp, ne? No a navíc vás čekají taky srdcovky. Konečně po víkendu 5 legendárních hitů, které dáme po sobě. Hitů, které máte rádi a třeba už jste fakt dlouho neslyšeli z rádia. A 6. bude na vaše přání. Jako první začínáme v roce 1997. Dáme si skupinu z Glasgow, která se jmenuje Texas a jejich hit Svatozář. Což mimochodem máme my všichni, kdo jsme v pondělí v práci, že?

0: První srdcovka na Hitrádiu na pondělní poledne, 12 hodin 6 minut. Posloucháte Hitrádio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A víte, co v pondělí v práci člověk potřebuje ze všeho nejvíc? Odpověď je zvolnit. Je to tak. Já vím, že máte dneska všechny důležité porady, že máte plán na celý týden a člověk vlastně si v to pondělí tak trošku dělá ty nervíčky sám, protože nahrneme si toho na sebe moc, koukáme, co celý týden máme před sebou, co všechno musíme zvládnout, nastavíme si teda opravdu nějaké ty hranice, nějaké plány, no a v pátek, jak se říká, akorát u večeře dojídáme zbytky od oběda, že jo, protože prostě pořád nestíháme, pořád jsme v nějakém presu. Obzvlášť, jestli pracujete třeba jako řidič PPLka nebo nějaký balíkový služby, tak tam víte, že už ve chvíli, kdy si sednete ráno za volant a nastartujete, tak už v tu chvíli nestíháte, už jste 10 minut ve skluzu. Takže pojďme trošku zastavit čas. A od toho jsou tady i dneska srdcovky na Hitrádiu. Mám tady právě teď pro vás, pro všechny, pokud už teď cítíte, že jste ve stresu, hit, který vás vrátí trochu na zem, se kterým se sklidníme a se kterým opravdu na chvíli zastavíme čas. Tohle je velká romantika. Rok 1984 a Stevie Wonder.

0: Posloucháte pondělní srdcovky na Hitrádiu, je přesně čtvrt na jedno odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přišla mi teď krásná zpráva na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 právě k této srdcovce. Je od Marcely a píše: Ahoj Jirko, moc prosím, co je tohle za píseň? Nikdy jsem ji neslyšela, ale zamilovala jsem se na první poslech. Děkuju moc, Marcela. No tak milá Marcelko, tohle byly Planet Funk, italská elektrokapela a konkrétně hit z roku 2002. A já teda musím říct, že mě baví, jak píšeš tady, zamilovala jsem se na první poslech. Stalo se vám to někdy? To je totiž něco, co hudba opravdu umí. Jo? Láska na první pohled možná existuje, možná ne. Možná, že jste ji zažili, většinou spíš asi ne, ale zamilovat se na první poslech, tak to se opravdu v životě stává velmi často. Ve chvíli, kdy máte husí kůži, jdou vám slzy do očí, anebo se vám prostě rozbuší srdce a vám se chce začít tančit, tak v tu chvíli poznáte, že je to pravé. Já si teď vybavuju scénu z filmu Pretty Woman. Víte, kterou myslím? V opeře. Jak tam byla Julia Roberts a jak on jí říkal, jaký to tam říkal? Dámy, ženy, pomozte mi teďko. On jí řekl něco v tom smyslu, že u opery je to tak, že podle prvních tónů pozná, jestli se jí líbí nebo ne, a že pokud ano, tak jí propadne na celý život. Ne? Tak nějak to tam bylo. No, tak. Tak přesně tak, jak to tam ten Edward řekl, tak to platí. No a v tom případě tady pro vás mám ještě jednu srdcovku, možná, že ji také uslyšíte poprvé v životě, a je to malá ochutnávka britského, anglického roku. Rok ve Velké Británii v 90. byl prostě jiný. Byl skvělý, byl nadčasový. Tohle je kapela Suede a hit z roku 1996. Tak snad se vám bude líbit.

0: Víkend na Hit Rádiu, pátá srdcovka ve 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, pět srdcovek je úspěšně za námi, ještě nás čeká ta jedna na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, do jaké kapely jste se na první poslech zamilovali vy. Protože mám tady další zprávu od Elišky, která píše: ahoj Jirko, to máš pravdu. Já se takhle zamilovala na první poslech do Queenů. Mám doma všechny jejich desky a taky zarámovaný obraz Freddyho v obýváku. Láska na první poslech opravdu existuje. Takže, čeká vás setkání s vaší láskou na první poslech. Už za chvíli srdcovka na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Jsem na WhatsApp do Hit Rádia, tak pište mi, co byste tedy chtěli slyšet. Jakou kapelu, jakou skupinu, jakýho zpěváka, jakou zpěvačku, co byla ta vaše láska na první poslech. A dneska, kromě toho, že vám zahraju vaší srdcovku na přání, tak vám ještě navíc přihodíme 4 vstupenky na Vysočina Fest, který bude v Jihlavském amfiteátru od 2. do 4. července. Budou tam Lucie, Divoký Bill, Miraj, Činasky, Ben Kristoveo, MiG-21 a další a další a další. Tak to máte ještě dneska ode mě navíc, takhle, když je to pondělí a vy posloucháte Hit Rádio, tak abyste z toho pondělí taky něco měli. Za chvilku tedy speciální srdcovka na přání, tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša tady.
2: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7. 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo. Takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo. Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo ten
2: návrh? Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo?
2: No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to pomlím.
2: Davide, počkej, Davide, Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou. Davide.
3: Kaput. Dejme pro verze.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Plavky.
6: Plavky.
5: Plavky.
7: Plavky.
5: Plavky.
7: Plavky.
8: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola u masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz. Pracujte s těmi, kterým se daří.
9: Pracujte s těmi, kteří rostou.
8: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
9: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
8: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
9: Více na www.pracevgpn.cz.
10: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
11: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDS. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDS-ka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Na pohádkovém koberci?
14: Přímo do pohádky koberců.
5: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
6: To jsou kusové koberce z celého světa.
5: Metrážové koberce a běhouny.
6: Kvalitní PVC v rolích.
5: Či vinylové a plovoucí podlahy.
6: Odborné poradenství.
5: Profesionální podlahářství.
6: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
5: Více na koberce@strnad.cz.
6: Pro každého dobrá rada.
5: Podlahu vždy od Strnada.
7: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
13: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
7: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
14: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Raduza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
18: Já bych koupil rákosku.
19: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
20: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hitrádiu, 12 hodin 37 minut.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Je tady pondělní srdcovka na přání, která je výjimečná v tom, že za vaše přání vám ještě navíc dám 4 lístky na jeden z nejoblíbenějších letních hudebních festivalů u nás. Vysočina Fest. Letos se uskuteční už jeho 12. ročník a opět to bude program nabitý koncerty. Jak jsem říkal před chviličkou, tak Lucie Divoký byl, Činasky, Miraj, MIG 21 a další a další. Je to od 2. do 4. července a 4 lístky a píseň na přání dnes míří k Jardovi, který píše: ahoj! Pro mě Láska na první poslech jsou jasně Bon Jovi. Dnešní píseň na přání je tak jasná. Cokoliv od nich.

84, tak vyšla na albu. To je přesně ona. Věděli jste to? Jste možná ani netušili. Tohle je ten úplně první hit, kterým celému světu řekli, tohle jsme my, Bon Jovi. A jako klobouk dolů, protože je to mega hit a je jako fakt jako skvělý, že se jim ho podařilo překonat. Tak tady jsou Bon Jovi! Bon Jovi.

0: Hokejový hit Sweet Caroline na Hit Rádiu a vlastně se nám to hodí, protože Carolina tak v NHL vyhrála po 20 letech Stanley Cup. Wow, gratulujeme, jenom je nám líto útočníka Tomáše Hertla, který hrál v tom druhém týmu a tak se znovu trofeje nedočkal. Každopádně po 20 letech to je obrovský úspěch. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi. Ještě stihneme například Taylor Swift nebo Lady Gaga. No a zároveň za srdcovku na přání lístky na Vysočina Fest pro vás budu mít zítra. A aby vám to nebylo líto, tak po celý tento týden. To vám můžu slíbit. Poslouchejte srdcovky na Hit Rádiu od pondělí do pátku ve 12 hodin.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
14: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
15: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
16: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
17: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
18: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není.
3: Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abrakadabra ve 12 hodin 58 minut. Abrakadabra je dobrý zaříkávadlo. Kéž by to fungovalo v životě tak, že mávneme kouzelným proutkem a nejsou nikde žádný kolony a jezdí se krásně. To tak bohužel nefunguje, no. Tak se pojďme podívat v aktuální dopravě, jak to vypadá teď na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopravní omezení v těchto chvílích hlásí řidiči na hlavním tahu Kaplice Dolní Dvořiště. Dávejte si pozor před obcí na Židla, kde se teď pohybuje vozidlo údržby. Šťastnou cestu. No a vaše další info z dopravy volejte k nám na číslo 800 800101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich megaslevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. OSVČ čekají od července změny, týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné, na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
8: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
7: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Od ledna do dubna se v Česku prodalo 16 000 starších bytů, což je zhruba stejně jako loni v tomto období. Metr čtvereční za rok ale podražil o 6 000 na zhruba 72 000 korun. Přestože ceny v prvních 4 měsících překonaly dosavadní rekordy, tempo jejich růstu meziročně mírně zpomalilo. Chorvatští potápěči našli v plachetnici, která se u Splitu potopila s českou posádkou, tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Další zbylí 4 členové posádky jsou v nemocnici a jejich stav není vážný. Ke kolizi katamaránu s plachetnicí s českou posádkou došlo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Práchyňské muzeu v Písku začne v tomto týdnu výstava malované reportáže ze stavby Orlické přehrady. Kolekce obrazů akademického malíře Karla Stehlíka, který budování obřího vodního díla dokumentoval, se v podobném rozsahu představí poprvé po 70 letech. Vernisáž proběhne ve čtvrtek od 17 hodin.
9: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
1: Na odpoledne nám předpověď pro jižní Čechy dál slibuje většinou polojasno nebo skoro jasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio a já se ptám, neplatili jste teď někdy náhodou pokutu za rychlost? Jako dopravní pokutu? Ono totiž takhle, kort v pondělí, když vám přijde nějaká SMSka a tam se objeví, ty bláho, někde jsem udělal nějaký přestupek, no asi je to možný, člověk tomu hned věří, tak to prostě rovnou zaplatíte, protože na tím ani nepřemýšlíte. Kort v pondělí, takhle ještě navíc po obědě, kdy se zase vracíte zpátky do té pracovní reality. Tak mluvím o tom z toho důvodu, že to je jedna z nejčastějších podvodných SMSek této doby. Podrobnosti vám řeknu za chviličku, i to, jaký 100% poznáte. Tak buďte s námi, do té doby hity jako Rybí Williams, nebo právě teď David Guetta.
2: Hit Radio Factor.

Alvaro Soler na pondělní odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio a teď pozor. Když vám přijde SMSka, že jste udělali dopravní přestupek a máte zaplatit pokutu, tak co uděláte? Leknete se, hned to zaplatíte, že jo, a potom zjišťujete, kolik bodů za to bylo. Tak tohle je naprosto normální scénář, to udělá skoro každej, nemůžete na sebe být za to úplně tak naštvaný. A tak není divu, že to je jeden z nejúčinnějších a nejčastějších podvodů dnešní doby. Je to tak. Když vám taková SMSka přijde, je to téměř jistě podvod. Pokuty chodí do datovky nebo poštou. Navíc, nikdy to není jenom obecný info, jako v té zprávě. Spáchali jste přestupek, zaplaťte, jo? Ale když už vám ta pokuta přijde, říkal kamarád teda, tak je tam SPZka vašeho auta, datum, kdy a kde to bylo a tak dále. A jestli je to rychlost, tak je tam často i fotka z radaru. Takže opravdu pozor na tyhle podvodné SMSky, teďko v Česku chodí prostě jedna za druhou. A je to zvláštní, je vlastně úplně jedno, v jaký době žijeme. Jo, stejně prostě, ať je to teď, nebo to bude třeba za 100 let, tak prostě pořád nás někdo bude chtít obrat o prachy. Tak třeba o tom naslíváme za 100 let číslo 2.

0: Zitem Begin na Hit Rádiu. Je 13 hodin 22 minut, s vámi Jirka Pelnář a protože pomalu Alici se nám blíží letní prázdniny, dneska máme 15. června, tak už máte nahlášenou dovolenou v práci? Jo? Tak sváně, kolik týdnů volna si berete? Jeden, dva, no tři dokonce. Co je málo pro naše tělo a psychickou pohodu a kolik dní opravdu potřebujeme, tak to vám řeknu už za chvilku. Tak dál buďte Zitrádiem, aby se si když tak podle toho ještě zkusili to volníčko poupravit. Do té doby z hitů například Global DJs, What a Feeling. K tomu nebude chybět ani Red Hot Chili Peppers a bude i Miley Cyrus. Tak buďte s námi.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice, váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
11: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
12: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
13: Co si koupíš?
14: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
15: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
16: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem.
13: Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio. Slash dance.

Mark Ember na Hit Radio ve 13 hodin a 35 minut. Fajn pondělí vám přeje taky Jirka Plnář a teď důležitá věc. Sedíte? Jo? Tak seďte, protože tohle by vás mohlo položit. 3 týdny volna. 3 týdny volna. Tolik potřebujete dovolený, abyste si odpočinuli. Ha, ha! Teď je ta chvíle, kdy si opravdu můžeme velmi, velmi hlasitě zasmát, jo? Na rovinu. Kdo má dneska takový luxus, že si může vzít v práci 3 týdny najednou? Dali by vám to vůbec? Experti to totiž doporučují, jo? Protože prý první týden se teprve vzpamatováváme z práce. To je pravda. Takže neodpočíváme. To známe, to víme. Druhý týden v hlavě nám teprve začíná to volno a až ten 3. týden opravdu relaxujeme. Až ten 3. týden to naše tělo dostává doopravdy to, co z dovolený potřebuje. Já nevím, já na rovinu občas mám pocit, že si experti berou dovolenou z reálného světa, protože tohle já jako chápu, že pro to tělo je to potřebný, ale ta realita je asi jako úplně jinde, protože my v Česku si většinou bereme volno na jak dlouho, tak na týden, ne? Na týden a zase zpátky do rachoty. Týden volná, potom zase zpátky, OK, pak si zase vezmeme nějaký týden, třeba přes vánoční svátky a tak podobně, ale jako 3 týdny v kuse. Zažili jste to někdy? Dejte vědět na WhatsApp Hit Radio. Tady máte Red Hot Chili Peppers. Hezký odpoledne.

Na Hit Rádiu, minutku před 2:45. Máme pondělní odpoledne, za chviličku tady taky bude 14. hodina a nejnovější zprávy, ale ještě předtím, tak pojďme zpátky k dovoleným, protože podle expertů tak prý potřebujeme 3 týdny dovolený v kuse, aby jsme si doopravdy odpočinuli. Tak ptal jsem se, jak to chodí u vás v práci a třeba Hanka tady píše, ahoj, kámoška vaří v nemocnici a 3 týdny dovči mít bude. U nás v práci byl kdysi problém vzít si 14 dní dovolenou, 3 týdny ani omylem. No, takhle, co se týká nemocnice, a mám polovinu přátel ve fakultce a na rovinu, tam i ty 3 týdny jsou podle mě jako málo, aby se dokázali nějakým způsobem zregenerovat. To je úplně jiný svět, takže zdravím do nemocnice, do každé nemocnice v Česku, klobouk dolů, před tím, co děláte, je to prostě psycho, absolutně to nechápu a strašně, strašně to respektuju. Ve 2:45 si dáme další hity, za chviličku například Huntrix, nebo taky Edward Maya a Vika Gigulina. No a pokud pojedete letos na dovolenou autem, tak my, Hit Radio, vám přispějeme na benzín. I dneska odpoledne mezi 15. a 18. můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí,

0: když se stanete členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete i na našem webu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
3: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
17: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
18: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky@bavorov.cz.
19: Tak to je teda bomba!
20: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
21: www.elvaprofi.cz.
20: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
22: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
23: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
24: Matrace

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěr hodiny patřil B.O.B. a Hayley Williams. Je 13.58, nejvyšší čas dát si na Hit Rádiu aktuální zprávy. Tak pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na nehodu teď můžete narazit na Českobudějovicku. Dávejte si pozor v obci Chotýčany, kde osobní auto narazilo do domu. Na místo jeli kvůli zranění i záchranné složky. Pokud tam projíždíte, dávejte si pozor. No a vaše další aktuální info z dopravy volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Chalupa v Proseči na Chrudimsku za 1 milion 550 tisíc, chalupa v Pačejově na Klatovsku za 2 miliony 850 tisíc, rodinný dům ve Svijadnově v Rýdech Místek za 7 milionů 990 tisíc, rodinný dům ve Štědré na Karlovarsku za 2 miliony 499 tisíc a byt 2 plus KK v Libochovicích na Litoměřicku za 2 miliony 800 tisíc korun.
9: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin. Dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde pouze k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
18: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
17: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA. V souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Informace o škodách mohou podat ještě dnes a zítra. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Doplnil už jisté účastníky Španěla Alcaraze a Němce Zvereva. Laver Cup bude na konci září hostit Londýn. A teď se ještě podíváme k nám.
1: V Černé v Pošumaví se bude bourat. K zemi by měl jít bývalý hotel Racek. Na jehož místě bude stát nový moderní komplex. Investor už získal stavební povolení. Na samotnou přestavbu bude mít následujících 5 let. V komplexu vznikne nové apartmánové bydlení a na místo hotelu nová restaurace.
19: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů, včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
1: Polojasno nebo skoro jasno, tak by to mělo dál vypadat u nás na jihu Čech. Teploty se v maximech pohybují kolem 21 stupňů. Na horách pak do 15 stupňů Celsia.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 3 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Máme pondělí 15. června. Dneska přichází výplata. Zítra už tam zase nebude, tak si užijte ten pohled na účet. Možná si můžete udělat nějaký print screen. Tím se dostávám k tomu. Máte u sebe teď nějaký prachy? Se vás tam jako takový ti... máš nějaký drobák? Ne, ale myslím to vážně. Lucie, ty máš nějaký peníze u sebe?
17: Ale ty to řešíš už od rána. Kam ty míříš, to vůbec nevím. Já mám, myslím, až 50 korun možná mám v peněžence.
0: A máš
17: jako cash, jako, no.
0: Máš cash, jo?
17: No, 50 korun.
0: Tak
17: ale náhodou.
0: Tak, jasně. Každopádně jsi první, kdo dneska mi odpověděl, že má u sebe nějaký cash. Prej se cash normálně už jako nenosí. A to je právě i téma dnešního pořadu Pravda nebo Bullshit. Tak budu chtít znát i váš názor už za chvíli tady na Hit Radio. Teď Ed Sheeran.
3: Hit Radio Factor.

0: Ed Sheeran na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady tento týden naše první téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Vědci tvrdí, že 63% lidí v Česku u sebe nenosí hotovost. Absolutně. Jak jste na tom vy? Máte u sebe hotovost? Nosíte u sebe nějaký peníze, máte rádi, když to šustí, potřebujete mít ten kontakt s penězma, anebo už máte prostě všechno bezkontaktně a platíte telefonem, prstínkem, kartama a prostě takhle, když se něco stane, tak u sebe nemáte opravdu ani korunu a musíte rychle běžet do bankomatu, kdyby náhodou. Dejte vědět na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. A zároveň u toho klidně můžete napsat, kdy se vám to třeba vymstilo, že jste u sebe neměli hotovost. Těším se na vaše názory. Do té doby tak si dáme dva hity, Leony, anebo právě teď Waitus na Hit Radio.

0: is falling down. Leony na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 63% lidí v Česku tak prý u sebe nenosí hotovost. Říkají to
1: vědci.
0: Jak je to u vás? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Píšete zprávy, tak třeba tady mám: ahoj, hotovost u sebe už nenosím, všude platím telefonem, ale vymstilo se mi to, když jsem chtěl jet autobusem a řidiči nefungoval terminál. Jasně. Čauky, já jsem v Tatrách ztratila mobil, kde jsem měla nahranou kartu, žádná hotovost, na benzín a cestu zpátky do Ostravy se mi skládali turisti. Takže bez hotovosti už nikam nejezdím. Zdraví Simona. Taky dobrý, taky dobrý. No jasně, to je prostě jako ono. Vybije se vám telefon, ztratíte telefon a jste bez jakýchkoliv prostředků a vlastně, když u sebe nenosíte ani fyzicky tu kartu, tak logicky nemůžete ani vybrat. Tohle je taky zajímavý. Od doby, co mám děti, tak u sebe nosím peníze. Alespoň 5 kilo u sebe mám vždycky. A jednou se mi taky vymstilo v obchodě, že mi nešla karta a neměla jsem peníze. No trapas jako blázen. Zdraví Martina, tedy pardon, Marina. Ty děti, to je jasný. Jakmile člověk má ty děti, tak to všechno začíná přehodnocovat. Ahoj Jirko, já nějakou hotovost vždycky nosím, chodím na nákupy, na farmářský trh a tam kartou nejde platit všude a i malé částky, jinde je mi blbý platit kartou. Dokonce i na výlet balím drobné, na záchod a turistické vizitky. No jasně, no jasně. Drobný na záchod, to je taky další věc, kterou člověk potřebuje. Ale prostě já se přiznám, že já jsem z těch, kdo u sebe opravdu jako hotovost absolutně nenosí. Vůbec. Ani si nepamatuju, kdy naposled jsem tady nějakou hotovost viděl. Hledám tady ještě takhle ve vašich zprávách, co mi tady píšete. Jednoznačně hotovost pořád u sebe, je to přece jenom jistota. Sítě můžou spadnout kdykoliv. Zdraví Roman. Díky, Romane, za zprávu, to je pravda. Ahoj, jeden kamarád říkal, že občas... Co? Jsem si to musel přečíst takhle jako dopředu. No tak jo, tak... Jeden kamarád říkal, že občas využije služeb dívek u silnice a ty prý karty neberou, takže tu hotovost u sebe má stále. Ale pšt. Rozumím. Tam kartu u sebe mít nemusí. Tam by měl mít asi spíš kartu pojišťovny, teda často u sebe. Si myslím, teda. Jo? Co vy? 777-937-777. Jaký jsou vaše zkušenosti? Dejte vědět.

0: Roze a Bruno Mars na Hit Radio ve 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 63% z nás v Česku u sebe už vůbec nenosí hotovost a spolíháme se jenom na to, že platíme bezkontaktně. Co vy na to? 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Hit Radio. Mám tady i hlasovky.
2: Já osobně a velký okolí okolo mě vždycky jakou hotovost máme. Já třeba teď momentálně mám peněžence nějakých 15 tisíc.
0: 15 tisíc?
2: To je všechno.
0: Takže, no, OK. Dobře, děkuju, díky za názor. 15 tisíc jenom tak jako u sebe v keši nosit v roce 2026? Nechodíte moc po ulici asi, co? A ještě by mě zajímalo, jestli to máte v ruličce teda. Ale no, tak to je zase jako úplně asi jiný téma, kolik ještě jako u sebe takhle člověk nosí. Ale 15 tisíc to je dost teda. To si myslím jako, že v dnešní době takhle mít jenom tak u sebe. OK, co další hlasovky, které tady od vás mám?
3: Ahoj, tak já u sebe nosím ze zásady kartu. A když potřebuji peníze, tak proto vždycky jezdí se mnou můj partner. Když je zapotřebí drobných anebo papírových, tak platí vám. Tak zatím.
0: To je chytrý, to je dobrý. To je dobrý, takže máte u sebe kartu a zároveň i pokladničku. Krásný. No tak jo, tak já myslím, že to můžeme uzavřít. A v tuhle chvíli, podle všech zpráv, co sami takhle chodí na 777-937-777, můžu říct, že...
1: Vědci
0: se mýlí. Není to 63%. Podle mě je to mnohem vyšší číslo. Už jsme si na to zvykli. Máme s tím i nějaký problémy. Obzvlášť, když máme vybitou baterku na telefonu a ještě nám do toho někdo zavolá na poslední chvíli, než jdeme platit. Ale to už tak je. Takový už je tedy 21. století. Díky za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radia. Zítra téma číslo 2 opět ve 2 odpoledne.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
7: Záruční i pozáruční servis Štýl.
6: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Přepočítávám trasu.
10: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
9: Nejedete na STK Vodňany.
10: Cože?
9: STK Vodňany. STK Vodňany. STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
10: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
12: Na louce, pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
14: A sousedi?
12: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.

0: rádi. EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: No to, že jsi mladej projektantant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Eva Farna a Miraj, jejich společný duet. Vzpomeneš si, pokud by ta píseň nebyla o lásce, ale byla o koncertu v Edenu, tak by se jmenovala Nezapomeneš. Ano. Dva koncerty v Edenu už má za sebou Eva Farna a zítra je třetí poslední a podle všech reakcí můžeme brzy Evu korunovat na královnu českého popu. Show to totiž byla monstrózní. Tak pokud půjdete zítra, máte se opravdu na co těšit a pokud jste si ještě navíc u mě minulý týden vyhráli lístky na koncert tady v čase 12:15 na Hitrádiu, tak ještě jednou gratuluju, fakt to bude stát za to. Viděl jsem spoustu fotek, spoustu videí a klobouk dolů, show teda extrémní. My jdeme do roku 1986, tedy do roku, kdy Eva ještě nebyla na světě. Za to byli na světě Status Quo. A tenhle legendární hit se zrodil. In the Army Now.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 43 minut, nejvyšší čas taky pomalu, ale jistě se připravit i na naši odpolední show, která začíná přesně v 15 hodin. Pokud pojedete zítra po dálnici, tak obzvlášť dávejte bacha na dálnici D35, protože zítra se odehraje něco, co tady ještě nebylo. Tanky budou na dálnici. Ano, zítra budou sociální sítě plný tanků, protože 9 tanků, 9 Leopardů bude jezdit po dálnici tam a zpátky. Konkrétně teda na nájezdu Kocourovec ve směru na Ostravu, na Velký Újezd a potom zase zpátky směrem do Útvaru budou jezdit prostě několikrát, protože naše armáda se bude nacvičovat, jak se jezdí v kolonách. Jak tanky jezdí v kolonách, tak zítra to opravdu bude velmi veselý, tak jenom dávejte pozor, zároveň nesmíte se mezi ně zařazovat a připomínáme, že vojenský konvoj má vždycky přednost, tak buďte velmi opatrní na dálnici a jenom doufám, že ta paní, co tenkrát v té fábi vyřadila ty pandury, tak že zítra zůstane doma. Jinak by bylo opravdu velký veselo. Takže ještě jednou, zítra na sebe dávejte pozor. Dálnice D35, tak ta bude plná tanků. Od 15 hodin, to je taky další bomba, jak jsem slíbil, naše odpolední show. Tak se máte na co těšit. Já jsem Jirka Plnář a zítra se na vás těším opět v pravé poledne, tedy ve 12, tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci, zdraví vás Jana, určitě poslouchejte dál, budu rozdávat plnou nádrž zdarma a hrát budeme i o 4 vstupenky na Open Air Festival ve Vimperku, kde vystoupí Leny, No Name, Činavsky nebo Slza. Takže rádio nahlas, telefon po ruce a štěstí připravené. Těším se na vás už za chvíli.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor. Hit Radio.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Kabelku na dovolenou, jaké sneakersy na každý den. Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
7: Sunex.
6: Sunex.
7: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Kdo šetří, má za 3.
17: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
16: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
17: Zítra ušetříme.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
18: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. V tuto chvíli by se vám mělo jezdit dobře. Policie nehlásí žádné dopravní nehody, tak opatrně šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé pro lepší den.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Máme 15 hodin krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím zhruba 2300 žen a mužů. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků. Podle vojska pomohly hlavně mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Česko dál sužuje sucho, a to navzdory tomu, že v posledních dnech zapršelo. Kvůli suchu už začaly platit první letošní zákazy odběru povrchových vod. Omezení se týká povodí Ohře, konkrétně Lounska, kde už lidé nemohou vodou z potoků a řek zalévat zahrádky nebo napouštět nádrže. S ostrahou českých věznic bude nově pomáhat moderní technologie založená na přesném dálkovém měření laserovými paprsky. Vězeňská služba ji zatím nasadí v Plzni na Borech a také na Mírově. Systém upozorňuje na nedovolený pohyb vězňů mnohem dříve než stávající metody, čímž se zrychlí reakční doba strážných.
2: Fotbalový servis.
9: Útočník Lamine Yamal je po zranění připravený nastoupit k dnešnímu úvodnímu utkání španělských fotbalistů na mistrovství světa. Hrát budou s Kapverdami. Yamal nehrál od poloviny dubna kvůli svalovým potížím. Vynechal závěr sezóny španělské ligy a nenastoupil ani za reprezentaci v přípravě na turnaj v Severní Americe. Dnešní duel v Atlantě tak s největší pravděpodobností začne jako náhradník na lavičce. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Španělsko ve skupině narazí ještě na Saudskou Arábii a Uruguay.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: A jaké počasí nás čeká zítra? Ze začátku polojasno, od západu později přibývání oblačnosti, večer nebo odpoledne může lokálně sprchnout a teploty 20 až 23.
2: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne všem, 2 minuty po 15. hodině ze studia Hit Radio Faktor vás zdraví Jana a tuhle hodinu strávíme na dobrodružství s technikou na skvělé akci, která v Budějcích proběhne už tento týden. A abyste měli veškeré informace, tak je od nás uslyšíte. A uslyšíte i skvělé hity v playlistu Beyoncé a taky Pharrell Williams.

0: but you're just a boy.
1: Na Hit Rádiu Faktor Beyoncé. Dobré odpoledne všem. Jak už jsem vám slíbila před chvílí, my dnešek strávíme na výstavě Dobrodružství s technikou. Ta proběhne už ve čtvrtek tady na Budějovickém výstavišti a já tady mám hned 3 hosty, tak jdeme začít a budeme si povídat. Dorazila Šárka Kučerová, která zastupuje Jihočeskou hospodářskou komoru. Šárko, Dobrodružství s technikou letos slaví už 10. ročník. Jak byste posluchačům představila letošní výstavu a v čem je pro vás tento jubilejní ročník výjimečný?
2: Už jen to, že slavíme 10. ročník, je vlastně pro nás výjimečné. To, že se nám podařilo udržet takto dlouhou tradici, zachovat ji a vlastně na ní dále nějakým způsobem navazovat. A když se ohlédneme zpět, je vlastně až neuvěřitelné, jakou cestu za tu dobu výstava ušla. My jsme vlastně začínali v jednom pavilonu o nějakých přibližně 10 vystavovatelích a dneska už zaplňujeme pavilon T1, T2 i venkovní prostory výstaviště. Návštěvníkům můžeme v současné době nabídnout více než 80 vystavovatelů a více než zhruba nějakých 300 exponátů, které si návštěvníci mohou sami vyzkoušet. Pro nás jako Jihočeskou hospodářskou komoru je tahle výstava i takovým důkazem, že dlouhodobá podpora technického vzdělávání, řemesel a zájmu dětí o praktické obory má smysl. A velmi si vážíme toho, že za tu dobu, za těch 10 let kolem této výstavy vznikla komunita firem, různých institucí, ale také veřejné správy, kteří vkládají čas, energii i know-how do toho, aby se mohli na této akci podílet.
1: S Dobrodružstvím s technikou je od samého počátku spjatá i společnost Bosch, za kterou dorazil Jiří Masopust. Co pro vás znamená být u této výstavy už 10 let?
3: Znamená to pro nás strašně moc. Už tím, že jsme udrželi tu řadu, čímž dáváme nějaké poselství, že prostě to má význam dlouhodobě podporovat tu techniku. A je tam samozřejmě i taková ta nostalgická vlna. Já osobně si teda nepamatuji, jestli jsem byl úplně na té první akci, ale vybavuju si moc dobře ten první rok, kdy jsem se účastnil, kdy vlastně za námi přišli a řekli, pojďte rychle něco vymyslete, a my jsme vůbec netušili, co máme vymýšlet. Naštěstí máme na oddělení spoustu šikovných kolegů a řekli jsme si, teď mi tady všechny ty věci máme tady tu techniku, tak pojďme to dát dohromady, a na konci z toho už tenkrát vypadlo spoustu atraktivních řešení. Trošku mě jako v tom pozbuzuje i to, že ti studenti, kteří tam byli v té době, tak dneska už možná jsou třeba na středních nebo na vysokých školách, a nejsem teda nějaký idealista, že bych si myslel, že jsme jich třeba přetáhli polovinu, ale i kdyby to bylo jen pár, tak je to obrovský úspěch.
1: To každopádně, mezi generální partnery výstavy patří i Rohde & Schwarz, za tuto firmu je tady pan Milan Černý. Co pro vaši firmu znamená být součástí akce, která propojuje techniku vzdělávání a regionální firmy?
4: Tak znamená to hodně moc, taky bych navázal na kolegu z Bosche. A my se u Rohde & Schwarz dlouhodobě snažíme podporovat technické vzdělávání a inspirovat mladou generaci o zájem o technologie, a zapojení o dobrodružství s technikou je pro nás takovým logickým krokem. Vidíme v něm určitě smysluplnou cestu, jak přiblížit tu naší práci a svět moderních technologií dětem a studentům. A co mě na tom nejvíc vždycky nadchne, je nadšení těch návštěvníků, zejména dětí třeba i z těch mateřských škol a základních škol, jejich zvídavost a taková ta okamžitá reakce, který nám jako dokážou potvrdit to, že tahle práce má smysl.
1: Moc děkujeme pro tuto chvíli, my se na Dobrodružství s technikou v této hodině ještě vrátíme. Teď už jsou na řadě ale hity Půlnoční hřích, Krištof a Dominik Aládža na Hit Rádiu Faktor. Faktor.

0: El Corazón a Enrique Iglesias na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na našem WhatsAppu visí zpráva od Karla, který nás informuje, že silnice 1/20 u Dasného bude v čase 16 až 17 hodin částečně uzavřena kvůli údržbě a opravě vozovek. Má být zavřený pravý jízdní pruh a jedním se bude projíždět, takže pokud se vás tahle cesta týká, počítejte tam se zdržením. A s čím taky můžete počítat je to, že každý den jeden z vás dostane peníze na plnou nádrž zdarma. Stačí, když nás budete informovat o různých dopravních situacích na našem WhatsAppu s číslem 724 883 596.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Víš, co je na práci nejdůležitější?
4: Když ti dobře a pravidelně platí.
3: Když máš jistotu stálého místa.
4: Když nemusíš daleko dojíždět.
3: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
5: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.pracevgpn.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
11: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
12: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDS-ka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDS-ka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
13: Na pohádkovém koberci?
14: Přímo do pohádky koberců.
13: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
14: To jsou kusové koberce z celého světa.
13: Metrážové koberce a běhouny?
14: Kvalitní PVC v rolích?
13: Či vinylové a plovoucí podlahy?
14: Odborné poradenství?
13: Profesionální podlahářství?
14: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
13: Více na koberce@strnad.cz.
14: Pro každého dobrá rada?
13: Podlahu vždy od Strnada.
15: Firma Havelka Uhel na Skladě, dobrý den.
16: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
15: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
16: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
15: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
16: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterý platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
17: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
3: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
7: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
21: No včera bylo pozdě.
22: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
23: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
3: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nice to meet you, I'm Mayle Smith na Hit Radio Faktor. Bylo půl čtvrté a já vás v této hodině zvu se svými hosty na dobrodružství s technikou, tradiční akci, která na Českobudějovickém výstavišti proběhne už tento čtvrtek. Je tady se mnou z Jihočeské hospodářské komory paní Šárka Kučerová. Hlavní myšlenkou výstavy je přiblížit dětem, žákům i široké veřejnosti techniku, vědu a řemesla zážitkovou formou. Proč je podle vás důležité, aby si děti mohly tyto obory doslova osahat?
1: My jsme vlastně přesvědčeni o tom, že právě osobní zážitek často rozhoduje o tom, jestli dítě něco zaujme. Když si může samo něco vyzkoušet, sáhnout si na nějakou technologii, něco zapojit, rozpohybovat, nebo jednoduše pochopit, jak věci fungují, tak technika pro ty děti přestane být, řekněme, cizím slovem a vlastně najednou vidí, že za ní může být i tvořivost, zábava nebo i konkrétní budoucí povolání.
0: Otázka na Jiřího Masopusta z firmy Robert Bosch. Na výstavě si děti zkouší techniku v praxi a zjišťují, jak věci reálně fungují, což je skvělý první krok. Jak moc je pro Bosch důležité ukazovat mladé generaci tuhle praktickou tvář techniky a jaké další aktivity, kromě této výstavy, děláte proto, abyste děti k technice přivedli?
2: Správně jste tam zmínila to slůvko praktickou část, protože u té techniky to nelze jinak dělat. Jo? Opravdu, když si přečtete nějakou teorii v knize, tak vás to moc nenaláká. A my třeba jsme se ze začátku snažili cílit hodně na studenty vysokých technických škol, ale zjistili jsme, že ten zásah je potřeba dělat už mnohem dřív, protože vy dnes potřebujete ty studenty na ty školy dostat. Takže musíte začít už třeba na střední škole nebo ještě lépe na základní. A my se tohle snažíme nějak prolínat. A ty naše aktivity jsou celoroční a když to třeba aplikuju na ty vysoké školy, tak tam máme věci jako třeba Bosch univerzita, studenti u nás můžou vypracovávat kvalifikační práce, můžou tam docházet na praxi. Zároveň tam máme takovou zajímavou akci, která se jmenuje Den profese a je to vlastně, že přijdete do Bosche, máte třeba den s technologem a vezme si vás k sobě technolog a vy si opravdu můžete na den vyzkoušet, jak funguje ta profese v akci.
0: Firma Rode a Schwarz, pan Milan Černý, vnímáte podobné akce i jako cestu, jak si firmy mohou vychovávat budoucí talenty a ukázat mladým lidem, že zajímavá technická kariéra může čekat i tady v jižních Čechách?
3: Tak stoprocentně ano. Ta technika je dneska součástí našeho vlastně každodenního života a pro děti a studenty, ale může být na první pohled velmi složitá a právě proto je jako hodně důležitý ukazovat jí trošičku zábavnější a interaktivnější formou. Je vlastně super, když si děti můžou na ty exponáty sáhnout, zažít něco v praxi, něco si vyzkoušet a přitom můžou třeba zjistit, že ta technika není jenom o tom, co najdou v učebnicích a v teorii, ale dokážou i objevit něco zajímavého. A případně taky vytvořit něco, co je baví. A já jsem moc rád, že vlastně takováhle zkušenost, kterou můžou získat prostřednictvím interaktivní výstavy dobrodružství s technikou, v nich může probudit třeba nějakou přirozenou zvědavost o další jejich technické směřování a případně dostat potom teda na nějakou střední školu technického zaměření nebo potom vysokou školu, která má svůj technický směr. No a když se koukneme na jižní Čechy, tak já jsem strašně moc hrdý na to, že vlastně tato akce je tady u nás v Českých Budějovicích a že právě vlastně v Českých Budějovicích můžeme touhletou akcí ukázat firmy, které jsou spojené s technikou a můžeme jim taky ukázat to, že vlastně technickou kariéru je možný realizovat tady u nás v jižních Čechách v tom krásném prostředí, v kterém žijeme a jsem přesvědčený o tom, že žijeme vlastně v tom nejkrásnějším prostředí v rámci celé České republiky.
0: Tak to je snad jasná věc. Moc děkuji pro tuto chvíli. Za chviličku budeme s dobrodružstvím s technikou pokračovat. Teď posílám Shakiru.

0: 15.39 na Hitrádiu Faktor Shakira. Dobré odpoledne, aby se vracíme na Českobudějovické výstaviště ve čtvrtek. Tam proběhne už 10. ročník akce Dobrodružství s technikou. Na téhle výstavě se tradičně propojují firmy, školy a organizace z regionu. Proč je právě Jihočeská hospodářská komora tím, kdo má podobnou akci pořádat a rozvíjet? Na to se ptám Šárky Kučerové.
1: Pro nás je to vlastně, dá se říci, přirozená role, jednak podporovat regionální firmy, ale také odborné a učňovské vzdělávání a tu samotnou budoucí generaci šikovných lidí, které bude Jihočeský trh práce potřebovat. A Jihočeská hospodářská komora má díky té své pozici, troufám si říci, dobrý potenciál, protože může být tím spojovníkem právě mezi firmami, školami, veřejnou správou a dalšími institucemi a může tak navnímat ty jejich potřeby a pomáhat na ně včas a smysluplně reagovat. A Dobrodružství s technikou je za mě jeden z mnoha příkladů, kde vlastně toto propojení můžete vidět jako přínosnou akci pro celý region.
0: Jiřího Masopusta z firmy Robert Bosch se ptám,

0: využíváme průmyslové roboty, které u nás najdete ve firmě, a jeden z těch robotů funguje, určitě znáte takový ten automat na ty plyšáky, kde házíte ty mince a vybíráte plyšáky, tak u nás nemusíte házet mince a vyberete robotem sladkosti. A potom náš kolega David, což je známý milovník cukrové vaty, tak si nechává připravovat vatu za pomoci robota, takže bude tam robot, který vám připraví cukrovou vatu.
1: Ve studiu je i Milan Černý z firmy Rohde a Schwarz. Jaké ukázky technologie nebo aktivity letos návštěvníkům představíte vy?
2: My i letos vlastně přivezeme pestrou ukázku technologií, které v naší společnosti vyrábíme, jak u nás ve Wimperku, tak i v jiných závodech koncernu Rohde Schwarz. A já pevně věřím, že tu takovou tu největší pozornost upoutá speciálně upravený Rohde Schwarz truck. Není to tak velký kamion, jako má Bosch, ale tenhle ten náš RS Bus, jak mu pracovně říkáme, tak funguje jako mobilní technologická laboratoř a ty malí návštěvníci si v něm budou moci zblízka prohlídnout, jak se třeba v praxi vyhledávají sílače, mobilní sítě, jak probíhá takový běžný monitoring komunikace mobilních zařízení, nebo jak fungují systémy pro detekci a rušení dronů. Tady v tomhle případě nejde vlastně vůbec o žádný jako modely nebo nějaký simulace, ale jde o skutečné technologie, které používají pracovníci v terénu a děti si na ně můžou živě stáhnout.
3: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
4: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco. Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
5: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Tak to je teda bomba!
9: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
11: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radůza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost

0: Místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
7: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
6: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit
9: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: A to byla poetika na Hitrádiu Faktor. A my se ještě jednou vypravíme na dobrodružství s technikou na akci, která na Českobudějovickém výstavišti propukne tento čtvrtek a rozhodně se máte na co těšit. Jak vám teď potvrdí určitě Šárka Kučerová z Jihočeské hospodářské komory, výstava nabídne víc než 200 interaktivních stanovišť. Na co byste letos návštěvníky nejvíc poznala? A čeká je něco nového nebo speciálního k 10. ročníku?
2: Ta výstava je letos opět znovu pestrá a jak už jsem zmínila na začátku, tak návštěvníky čeká opět více než 300 interaktivních exponátů. A to od robotiky, virtuální reality, 3D tisku, CNC strojů. Bude k vidění také chytrá domácnost nebo kybernetická bezpečnost. Zároveň ale nebudou chybět ani tradiční řemesla nebo chemické pokusy či první pomoc. No a velkým lákadlem určitě budou již tradičně roboti, robotické ruce, svařovací simulátory, modely bagrů nebo třeba také interaktivní ukázky z oblasti železnice, elektrotechniky a výroby. No a protože je to právě 10. jubilejní ročník, tak je opět připravený pestrý doprovodný program, kde si budou návštěvníci moci vyzkoušet nebo zažít science show od pevnosti poznání a nebo také magic show s Radkem Bakalářem a máme připravenou také skvělou soutěž o hodnotné ceny.
1: Co byste vzkázala dětem, učitelům, rodičům, kteří chtějí na dobrodružství s technikou přijít?
2: Určitě bych vzkázala to, že dobrodružství s technikou není jen akce, kam se děti přijdou podívat. Oni si sem přijdou hrát, zkoušet, objevovat a zažít techniku, vědu i řemesla na vlastní kůži. Spolu s vystavovateli a dalšími partnery se na něj již moc těšíme 18. června od 9 do 18 hodin.
1: Moc děkujeme. Co by našim posluchačům vzkázal Jiří Masopust z firmy Robert Bosch?
3: Chtěl bych vzkázat to, že kromě toho, že tam spoustu věcí uvidíte a budete si je moc vyzkoušet, tak využijte možnosti se zeptat, jak ty věci fungují, protože všechny ty naše exponáty budou obsluhovat kolegové, kteří buď přímo stojí za jejich vytvořením, nebo ví, jak fungují, takže nebojte se a přijďte se zeptat.
1: A stejná otázka i na Milana Černého z firmy Rohde & Schwarz.
4: Já vám vzkaz jenom jednoduchý, přijďte, protože dobrodružství s technikou je výjimečná akce, kterou prostě uspořádala hospodářská komora se zvučnými jmény firm tady v Jihočeském kraji a s podporou taky škol, jak středních, tak vysokých škol. Takže určitě se nebudete nudit, věřím, že každý si tam najde svoje.
1: Moc děkuji za návštěvu, ve čtvrtek to bude na výstavišti super. Všechny informace najdete na webu dobrodružstvístechnikou.cz, tak mrkněte a já vám k tomu budu hrát. Tady jsou Coldplay.

0: Tohle byly na Hitrádiu Faktor Coldplay. Za chvíli budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám, že za pár minut by mělo začít omezení na silnici 20 před Dasným. Podle vašich informací tam bude probíhat práce údržby a bude se jezdit jenom jedním pruhem, tak opatrně. A taky nám na WhatsApp psala Jana, že na sjezdu od sportovní haly na Litvínovice v Budějcích se pod mostem pase srnec. Pevně věřím, že už je doma ve Stromovce a že to všechno zvládl. Vy buďte taky opatrní, faktoráci, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas tak ze státního rozpočtu dostanou necelých 8 miliard korun. Budou tak mít stejně peněz jako v roce 2024, tedy před loňským zvýšením televizního a rozhlasového poplatku. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Děti připoutávají nesprávně a v některých případech dokonce vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
13: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
12: Více informací najdete na webu cestujtesdětmibezpečně.cz. Češi si oblíbili práci na částečný úvazek. V posledním čtvrtletí loňského roku mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Meziročně jich bylo zhruba o 31 tisíc více. Částečný úvazek častěji využívají ženy, které pečují o malé děti. Muži pak na částečný úvazek pracují hlavně ve vyšším věku. Dnes poznáme basketbalové mistry. O držiteli titulu rozhodne až poslední sedmý finálový zápas mezi obhájci titulu z Nymburka a Pardubicemi. Utkání začne přesně za hodinu a hrát se bude v Praze na Královce.
14: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Zítra bude o něco tepleji než dneska. Teploměry ukážou 20 až 23 stupňů. Dopoledne určitě polojasno, ale pak přibudou nějaké mraky. Lokálně se můžou objevit přehánky nebo občasný déšť.
10: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne všem přeje Jana a pozor, faktoráci, před chvílí to zaznělo v našem vysílání. Už za chvíli pro vás budu mít soutěž o vstupenky na Open Air Festival ve Vimperku, kde v sobotu vystoupí třeba Lenny, No Name, Slza nebo Činasky. Jestli chcete jít zadarmo, počkejte, až začne hrát Benson Boone a pak číslo 38 901 104 3.

Things that Beautiful Things, a to byl Benson Boone na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne všem a teď vyrážíme do Vimperka. Čeká nás tam totiž v sobotu léto, skvělá hudba a taky pořádná festivalová atmosféra pod širým nebem. My vás totiž zveme na Open Air Festival, který proběhne v rámci oslav 25 let společnosti Rodeum Schwarz ve Vimperku. A protože si nechceme takovouhle akci nechat jen pro sebe, tak každý den rozdáváme 4 vstupenky. A pozor, co je naprosto zásadní. Tady vystoupí Lenny, No Name, Slza, Činasky a také Sára Milfajtová a The People. Chybět nebude občerstvení, skvělá atmosféra a spousta zážitků. Festivalová část programu začíná ve 16:45, ale celé oslavy startují už dopoledne dnem otevřených dveří. Velká parádička, takže jestli chcete vyrazit zadarmo, zavolejte mi na číslo 38 901 143. Mám pro vás 4 vstupenky a to je nádherná cena. Velká paráda, tak se budu těšit.

0: Baby Goodbye a Ale Farben na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Koukám se na náš WhatsApp. Vlasta nás informoval, že na silnici 3 u obce Roudná na Táborsku se řeší dopravní nehoda. Auto tam srazilo srnku, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Přeju vám šťastnou cestu a připomínám, že každý den rozdáváme peníze na plnou nádrž zdarma. Stačí, když s námi budete vysílat přes náš WhatsApp, který má číslo 724 883 596. Jestli jste teď v autě na cestě domů a nestihli jste si to číslo zapsat nebo zapamatovat, tak se později, až nebudete řídit, podívejte třeba na náš web, případně na Instagram, tam ho máte zapsané. Všem přeju šťastnou cestu.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
3: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
5: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
6: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
7: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
6: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
7: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
8: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
9: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melov proti víně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo proti vín a Strakonice.
11: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej,
13: hej,
12: kamarádi.
14: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
15: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
16: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích?
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
16: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
18: firma na zážitky
16: CZ.
19: Hausbrand Café, per favore?
20: Si, signora.
21: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Ordinary a Alex Warren na Hitrádiu Faktor. Kam vyrazit? A teď pro vás mám tipy na skvělé jihočeské akce. Začneme v Prácheňském muzeu v Písku. To vás zve na výstavu expozice 33, která připomíná 33 let od otevření stálé expozice dějiny regionu a přírody. Prostřednictvím dobových fotografií, dokumentů a dalších materiálů si připomenete rozsáhlou rekonstrukci muzea na přelomu 80. a 90. let i vznik expozice, která byla v 96. oceněna prestižní evropské soutěži Evropské muzeum roku. To je dlouhodobější akce. Teď tip přímo na víkend. Zoo Hluboká vás v sobotu zve na Den dětí. Připravila pestrý program her a soutěží pro děti i dospělé. Vybere si úplně každý a na malé návštěvníky čeká odměna. No a teď něco spíš pro větší návštěvníky. V sobotu můžete v Krumlově vyrazit na zahradní degustaci vín. Bude to akce při slavnostech pětilisté růže. Nabídne vám bílá, růžová i červená vína z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Španělska, Francie. Bude to určitě úžasné k tomu občerstvení. Myslím si, že si bude z čeho vybírat. Tak na zdraví.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Wonderful, Michal Schulte a Rehab na Hit Radio Faktor. 6 minut po půl páté, dobré odpoledne všem a teď vás zvu na kafe. Dali byste si ho se mnou zítra? Byla bych moc ráda, protože, Cross Café, nová kavárna na Lanově třídě v Českých Budějovicích a já odsud zítra mezi 15. a 16. hodinou budu živě vysílat, takže když půjdete kolem, tak budu moc ráda, když se zastavíte. A pozor, kdokoliv během úterý přijde do kavárny Cross Café a při objednávce řekne heslo Cross Café pro lepší den, tak dostane ke koupené kávě dort zdarma. A určitě moc dobře víte, že nejlepší sport je káva a dort, tak se na vás budu těšit. Cross Café, Lanova třída, zítra, živě od 15 do 16, ale heslo Cross Café pro lepší den můžete využít po celý den.
1: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche.cb.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Koberce Tábor Měšice.
6: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
5: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
6: Dále kusové koberce i PVC.
5: Bytové doplňky, nábytek
6: a matrace pro váš zdravý spánek.
5: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
12: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
13: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní

David Guetta tedy svým Stones and I na Hit Rádiu Faktor 16.51. Dobré odpoledne. Jsem před chvílí mluvila s jednou svojí kamarádkou a ta se mě ptala, proč tak divně mluvím. Prosím vás, jestli jste si toho třeba taky všimli. Tak já mám úplně zablokovaný žebra, nemůžu skoro dejchat, jestli jste to někdy zažili, tak víte, jak se asi cítím, takže se vám omlouvám za sníženou kvalitu zvuku, ale snažím se. Co to jde? No, slyšíte, úplně to nejde. Tak si pojďme hrát, tady je Damiano David, ten se pro změnu narodil se zlomeným srdcem.

0: Aura Dion a Rock Mafia na Hit Rádiu Faktor. Za 2 minuty bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pouze jedna dopravní nehoda, o které už jsem mluvila, došetřuje se ještě asi na silnici 3 u obce Roudná na Táborsku. Auto tam srazilo zvěř, jinak to vypadá dobře, tak opatrně, faktoráci, ať to vydrží. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
2: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Máme 17 hodin, hezké odpoledne, jsou tu českobudějovické aktuality a Pavel Ferinčík. Nejen malé srnky, ale i další zvířata v českobudějovické Stromovce chrání před sečí spolek Stop sečení srnčat.
9: S touhle iniciativou přišel samotný spolek Stop sečení srnčat, kdy vlastně oni se dlouhodobě v Jihočeském kraji a v okolních okresech města zabývají tím před sečení v tenhle ten čas pomocí dronů a teďka mají moderní technologie i včetně termovizní kamery, tak vlastně ve spolupráci vždycky s tím místním, který seče, tak předtím se nalítává ty prostředí a identifikují se ty srnčata.
8: Říká náměstek primátorky Michal Šebek. Dobrovolníci vyrážejí do terénu už za svítání, kdy je vyhledávání nejúčinnější. Nalezené živočichy či hnízda označují nebo bezpečně přenášejí mimo dosah sekaček. Loni spolek zachránil na jihu Čech 1650 srnčat. Město prosí pejskaře, aby z důvodu výskytu mláďat drželi své čtyřnohé miláčky ve Stromovce na vodítku. Už ve středu 17. bude v rámci Evropského hlavního města kultury 2028 zahájena přehlídka nového cirkusu pod širým nebem.
10: Milí Budějčáci, zvu vás na festival Mosty od 17. do 20. června na Maláku. Přivede nový cirkus, různé atrakce pro vás a vy se můžete zapojit, tak přijďte.
8: Zve občany na festival primátorka Dagmar Škodová-Paromová. Program nabídne třeba cirkusovou procházku Tumbleweedu slepého ramenem nebo show obrysy Elišky Bratnické na Zlatém mostě. Návštěvníci si vyzkoušejí i workshopy žonglování a chybět nebude teens kabaret plný mladé energie. Mosty propojují lidi napříč generacemi. Přijďte zažít festival, kde se divák stává součástí dění.
11: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Zítra ze začátku jasno, později přibude oblačnost a možná i trochu zaprší, ale měly by to být jenom lokální přeháňky, tak snad to bude dobrý. Teploty 20 až 23.
6: Hit Radio Faktor.
0: 2 minuty po 17. hodině, hezké odpoledne všem, zdraví vás Jana a pozor, této hodině opět někdo z vás vyhraje plnou nádrž zdarma, respektive peníze na ní. Takže jestli s námi vysíláte dopravní zpravodajství, zkuste být napříjmu. A teď Eva Farná, možná jste byli na jejím koncertě, takže otázka, měl jsi mě vůbec rád?

Human Being a to byl Nico Santos na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne všem a zdravím i příznivce cirkusu, protože přátelé, do Českého Krumlova se vrací festival Cirkusové meandry. Druhý ročník nabídne 3 dny nového cirkusu, akrobacie, pohybového divadla a open air představení zasazených do jedinečných kulis historického města. Festival letos rozšíří své působiště nejen do městského parku, ale taky do samotného centra Krumlova, jeho ulic, mostů i prostoru kolem řeky Vltavy. Termín 24 až 26, tedy příští týden od středy do pátku, a všechny informace najdete na webu cirkusovemeandry.cz.

0: Ophelia a Taylor Swift na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, faktoráci, pozor, v Písku na Hradišti. Tam nákladák skládá dřevo v nepřehledné zatáčce. Pokud byste tam jeli, tak opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a že vysíláme s námi. Už za chvíli jeden z vás dostane peníze na plnou nádrž zdarma.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze Slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
4: Je to... Já to moc nechápu, ale... Je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů Slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
3: Cože? No a co se stalo?
4: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
3: No, jasně znám.
4: Tak ten se rozbil.
3: Cože? Počkej, jako to znamená, že už nejde točit na proslulým Slevomatím kolotoči štěstí? No to si děláš srandu.
4: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
3: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
4: No, jako pro lidi jo, no.
3: Takže, jestli to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
4: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty až do 22. června.
3: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme!
4: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto, zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche.cb.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
14: Záruční i pozáruční servis štýl.
13: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
15: Hit Radio.
16: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď.
17: Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Faktor.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
19: Matracezahubičku.cz.
17: Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Blood Runny, na to byl Ray Dalton na Hit Radio Faktor. Celý červen rozdáváme peníze na plné nádrže zdarma. Stačí, když s námi vysíláte prostřednictvím našeho WhatsAppu. Můžete posílat hlasovky nebo textové zprávy, to je úplně jedno. Důležité je znát číslo 724 883 596. A dneska jdeme volat Mírovi.
1: Pozdravím Faktor, Míra.
0: Ahoj Míro, jak to víš, že ti volám?
1: Vidím Faktor Studio.
0: No.
1: Tady rozsvítilo 3890 11043.
0: Míro, vidíš to dobře a víš, proč ti volám?
1: Že bych vyhrál nádrž.
0: Vyhrál si peníze na plnou nádrž.
1: Hezky.
0: Ty jsi nám ráno posílal nějakou hlasovou zprávu.
1: Ale jo, řekl, dálnice, no.
0: Z dálnice a ty nás informuješ poměrně často ze silnic. Živíš se jako řidič?
1: Jo, jsem autobusák a ještě i jako četník jsem vám volal jako nehodář budický.
0: No jo, Míro, tvoje věrnost se ti vyplatila, takže peníze na plnou nádrž letí.
1: Tak to je bomba.
0: Tak super, moc gratuluju, měj se hezky.
1: Já děkuju moc.
0: Ahoj. Tak slyšíte, Faktoráci, je to úplně jednoduché, stačí, abyste si zapamatovali číslo 724 883 596 a vysílali s námi. Další výherce peněz na plnou nádrž zase zítra v tomto čase.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, já se s vámi loučím. Připomínám, že zítra mezi 15. a 16. hodinou budu živě vysílat z nově otevřené kavárny Cross Café na Lanově třídě v Českých Budějovicích, tak se za mnou klidně zastavte a pozor, po celý den tam platí heslo Cross Café pro lepší den, když ho řeknete, tak ke koupené kávě dostanete dort zdarma. No a co se kalendária týče na zítřek, tak můžete slavit Den mořských želv, což je za mě ideální svátek pro všechny, kdo se životem pohybují pomalu, ale důstojně. Hezký večer přeju a zítra se budu těšit.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
5: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
8: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
9: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
14: Hit Radio.
15: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
2: Úplně vyčilovaný Míša tady.
1: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
3: To není to 6-7 teda.
1: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
2: Počítá to někdo teda?
1: Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do u rádia.
2: To se má nějak jako opakovat, nebo?
1: No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
2: Tak to vám
1: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
2: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
1: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jedou.
2: Přesně.
1: Davide.
2: Kaput. Dejme pro Berse.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pokud jedete po dálnici D3, dávejte si pozor mezi kilometry 149 a 150. V obou směrech se pohybuje vozidlo údržby, které blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením. No a vaše další aktuální info z dopravy volejte k nám na číslo 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: I'm Ariana Grande. It's Hozier.
7: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda schválila zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Napojeny budou na státní rozpočet. Pro obě instituce to znamená ponížení částky na hospodaření zhruba o 15%. Obě média se už dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. Předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl.
9: Největší výzva tady toho celého 14-letého projektu tak bylo pojmenovat, jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, nebo všichni ti lidé, kteří nám dávali ty razítka, tak chtěli říkat, co to je ty varhany. A nakonec vlastně došlo k tomu, že se celé ty varhany staví podle směrnice o technických zařízeních. A ta implementace té směrnice na ty varhany je tak náročná, že nás stojí mnoho milionů korun.
8: Požehnání varhan začalo před hodinou, série koncertů vyvrcholí o víkendu. Ještě dnes a zítra mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit informace o škodách po letošních jarních mrazech. Poškození zatím nahlásilo na 400 pěstitelů peckovin, a to zejména jablek. Zítra startuje atletická zlatá tretra. Závodit bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
8: Do rána většinou jasno, polojasno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, bude docela chladno. Zítra pak čekáme polojasnou oblačnou oblohu, zataženo místy déšť, zejména na západě, na Moravě a ve Slezsku, pak naopak teplej, většinou sluníčko a déšť až večer. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě teplej a mírný vítr západních směrů.
11: Čekali jsme na to celý víkend na pondělí 18. hodinu, abychom mohli odstartovat další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

Tohle je fantastická energická věc, která vás na té připondělku nabila energií. Pokud ten start do nového pracovního týdne nebyl podle vašeho gusta, tak věřím, že teď se to naprosto změnilo. Rigeria, Vamos a la Playa, tak to byla záležitost, kterou jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My vám až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nachystaný máme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým. Za chvilku německá partička Scorpions, Wind of Change, to bude velká romantika, taky na tuhle strunu si zadrnkáme. Teď každopádně Madonna, Die Another Day. Tak to je věc, kterou znáte z Bondovky. Madonna byla jedna z těch, která měla štěstí připravit soundtrack. No a právě proto si její hit můžeme teď připomenout na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezké pondělí.

0: Tohle byly Škorpíci, slíbená věc, Wind of Change. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My jsme si teď připomněli partu, která to dohromady dala v roce 1965 v německém Hanoveru. Tehdy ji založil Rudolf Schenker, to je zpěvák, jeho hlas jste měli možnost slyšet. A mimochodem je to taky jediný původní člen, který v té kapele hraje právě do dnešních dní. Wind of Change je rozhodně jedním z těch největších hitů, který ve své dlouhé kariéře světu představili, a my jsme ho teď rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku se vrátíme na taneční parkety. Tentokrát to ale nebudou ploužáky, pořádně to rozjedeme. There's a Party, DJ Bobo, taky Cyndi Lauper anebo Goo Goo Dolls. I s těmi můžete tady na Hit Radio počítat. Tak užijte pondělí s datem 15. června. Hit Radio.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDS-ka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDS-ka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
9: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
8: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
10: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
11: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
16: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
13: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
16: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
17: Prior je tady totiž pro vás.
18: Kavárna Cross Café na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Cross Café pro lepší den.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle velká romantika a obrovská klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia budete poslouchat v playlistu Hit Radio až do 21. večerní. Joe Cocker a Jennifer Warnes stojí za písní Up Where We Belong. A tohle už je další pecka, kterou můžeme slíbit. Do konce hodiny velký hit Got My Mind Set On You. To je George Harrison, taky Shinies a nebo Venga Boys zazní určitě do 19. Tak užívejte pondělní večer.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
11: Že by ten hnědej...
12: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo. Vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
13: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
14: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Čtyřkolky.

0: Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky@bavorov.cz.
1: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
2: Do Englu v Kaplici.
1: Do Kaplice.
2: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
1: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
3: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. FCC-group.jobs.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio. Posloucháte Hit Radio. 7:02, je tady Dominik, Vincent, taky Andrejka.
9: Ahoj, přátelé.
10: Ahoj, ahoj. Hit Radio.
8: Krátká otázka, krátká odpověď, tak jaký jste měli víkend, přátelé?
9: Krátkej.
10: Já jsem se bavila náramně, já jsem byla na ikonickém koncertu Evy Farné.
8: My jsme neustále tady s Vincentem, že? Tak to musí někdo za nás obrážet.
9: My jsme tady nebyli o víkendu, my jsme prostě jenom neměli lístky.
8: Ale mysleli jsme na to, že tady budeme.
1: Hit Radio Faktor.
8: Za chvilku víc, když tu Evičku nadhodila Andrejka, tak ten koncert a vlastně jeden budoucí ještě rozeberem. Teď už Činasky, hezké odpoledne.

0: Víte, kdo si popěvuje s náma? Doufám, že ne proti nám. Words Apart, posloucháte Hit Radio 9 minut po 19.00. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. No ale Andrejko, povídej, protože jak víme, Eva Farna, dva jedeny za sebou, jeden před sebou. Jaké to bylo, řekni nám. Počkat, mikrofon, máme.
1: Bylo to fantastický, myslím si, že každý, kdo tam byl, mi musí dát jenom za pravdu, byla fenomenální. Nevím, jestli se ještě chystáte.
0: No, je vyprodáno, si říkala.
2: Dominik takže... už dneska dělal všechno pro to, aby získal lístek. Oblejzá tady celý rádio. Říkám, rozumím, nemá to někdo na Evičku.
1: Tak to nevzdávej, protože tě čeká krásný zážitek. A mě tam překvapil jeden takový hezký moment, protože jsi úplně zabraný do toho, ta stage je obrovská, do toho všechny ty kostýmy, tanečníci, fakt nevíš, na co dřív koukat. A já najednou koukala do toho obrovského davu, který byl fascinovaný, a téměř nikdo z těch lidí neměl vytažený telefon.
0: To si netočili, to bylo tak krásný.
1: Ano.
0: Že to ani nenatáčili. No,
2: protože všichni zapomněli na to, že zapomínají žít okamžikem. Víš, že konečně se jim vrátil zpátky ten jejich původní put a řekli si, já jsem nic natáčel, já jsem si to užíval teď a tady, to je neuvěřitelný, to je krásný.
0: Tak jestli někdo tohle s náma dokáže, tak je to Eva Farná samozřejmě, ale já si říkám, tohle by se mělo propsat do jiných koncertů, tak dejme vám, našim posluchačům, nějaký rady, jak s tím natáčením na koncertech.
2: Já na to mám ultimátní hack, live hack dokonce, pojď, jak se říká. Vemte ten telefon, jak jste zvyklí. Jo, ale stejně, přiznejte si, dámy a pánové, kolikrát jste někomu to video ukázali? Nikdy.
1: No, možná svým fanouškům na Instagramu.
2: No dobře, tak ty to nepotřebují vědět, ty mají otevu, ty tam jsou hlavně, jo, ty ani nesamurou lístky zadarmo, ty si ho koupí, Dominiku, ten lístek,
0: jo. To nejsou fanoušci potom.
2: No, to potom nejsou fanoušci, ale vemte ten telefon a pokud tam něco chcete natáčet, zapněte tu zpětnou kameru a natáčejte sebe. Ať si pamatujete, jak vy jste se krásně cítili. Pamatujte si ten svůj výraz, ty svoje emoce, ty svoje zážitky.
0: Wow, co na to říkáš? Při jakých zážitcích by se s Andrejko natáčela ty, které jsou ti příjemné?
2: Kam to posíláš? No. Já jsem tady chtěl jako
1: zároveň,
2: hezkou věc poslat lidem.
1: Mně napadá jenom ty, u kterých bych se natáčet nechtěla.
2: Ano, anebo Dominik, v případě Dominika neměla.
0: No tak jak jinak teď? Jedna stará dobrá.

Hit Radio Faktor. Freaky baby.

0: To jsou beaty, takový se dělal jenom v 90. To byl Michael? Ne. 19.20, posloucháte Hit Radio City, Another Level prostě. S vámi taky Vincent, Dominik, který můžou sluchátka dneska. Dobrý? A Andrejka.
1: Ahoj.
0: Kamarádi, my vám přejeme hezký večer. Podívejte se, pokud míříte z práce takhle pozdě, kolem sebe. Je docela možný, že třeba pokud stojíte v koloně, tak kolem vás je spousta řidičů bez řidičského oprávnění. My všichni, jak jsme tady v místnosti, máme řidičák.
1: No máme, ale ne všichni aktivní, veď Domi.
0: Vinci?
2: Ne. Pojďme se k tomu dostat, Domčo. Proč neřídíš? Proč máš řidičák a neřídíš? Dobře, je to kvůli tomu, že jako tě teda stresuje řidit. Tomu rozumím, ale proč jsi
1: teda... Nebo ostatní řidiči?
0: Všechno, co jste vyjmenovali a můžete pokračovat, tak mě stresuje na těch cestách a já v životě víc stresu nesnesu.
2: Možná je to proto, že většina lidí na silnicích nemá řidičák. Já si myslím, že bych jako chtěl vidět, kolik řidičů taxislužeb má řidičák.
0: Je to dobrý postřeh, já jsem dělal řidičák relativně nedávno. Andrejko, ty 18. čerstvě.
1: Já, hoši, to už je taková doba, že už se to ani nepamatuju. Já jsem totiž měla řidičák už v 15.
2: Ty jsi měla v 15?
1: A to konkrétně na skútr. A já se ptám, myslíte, že se dají ti páni, kteří s vámi uzavírají závěrečné zkoušky, obněkčit?
2: Ano, já jsem to měl. Mě totiž jeden můj...
1: A jsme zase u toho.
2: Mě totiž jeden můj instruktor, já jsem dělal víc těch testů, takže to můžu říct, protože to na něj neprásknu, ale on mi poslal SMSku pro svoji milenku, kterou já jsem viděl, že to je pro milenku a ne pro mě, takže jsem to proti němu trošku využil a trošku jsem na něj zatlačil, že o tom vím. A on mi potom řekl, ale já neurčuju, jestli ty papíry dostanete nebo ne. To byl ten instruktor jenom.
0: No a verze, jak Andrejka obněkčila lektora i instruktora v autoškole, tu se dozvíte na našem Hero Hero. Placený obsah se chystá.

0: to začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
9: Do Englu v Kaplici.
8: Do Kaplice.
9: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic. A Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
8: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
10: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
11: Koberce Tábor Měšice.
12: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
11: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
12: Dále kusové koberce i PVC.
11: Bytové doplňky, nábytek
12: a matrace pro váš zdravý spánek.
11: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
4: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
3: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.

0: A zní to, jak kdyby to zpíval jenom někde u ohníčku s kytarou. John Bon Jovi, posloucháte Hit Radio, 19 hodin 31 minut. Je tady s vámi Andrejka, ahoj. To je ona, Dominik a Vincent, který si zase něco nachystal.
1: No, nekruť očima, to je skvělá věc.
0: Já se těším.
1: Já jsem hračička, miluji hry a vy, milí posluchači, to je hlavně pro vás, to samozřejmě není pro tohohle nevděčníka. Andrejko, s čemu se tak směješ? Andrejka má záchvat smíchu, jenom ať víte.
0: Nemám něco v koutku u nosu nebo...
1: Dobrý, tak možná poprvé uslyšíte, jak se Andrejka počurá v rádiu. Smíchy samozřejmě.
2: Já jsem doufala, že toho minulýho ahoj si nikdo nevšiml.
1: Tak já jdu na tu hru. Andrejka už je očividně pobavená. Přátelé.
2: Takzvaně ze soudku, bavím se sám.
1: Ano, bavím se sám. Tak já teďkonc pobavím snad úplně všechny. Já vám dám teďkonc na hádání zprávu. Nějaká zpráva, která se stala ve světě. A vy si řekněte v hlavě nebo nahlas, vy milí posluchači a vy tady, co jste zdali se mnou nahlas, jak ta zpráva doopravdy dopadla. Takže první zpráva je: muž hledal lochneskou příšeru. Místo toho našel
2: jenom dva vyfouklý balonky.
0: Muž hledal lochneskou příšeru, místo toho našel pohřešovanou manželku.
1: Ne, ale seš blízko. A? Manželku. On si totiž dal výpověď v práci, přestěhoval se do Skotska a 15 let normálně frajer tam hledal lochnesku a našel tam místo toho lásku svého života. Nevíme, jestli taky není monstrum.
2: Takže to nebyla fikce.
1: To nebyla fikce, to se opravdu stalo. A když už jsme u těch 15 let, tak půjdeme o rok vejš. Pilot Air Canada létal 16 let jako kapitán. Celou dobu však svému okolí i firmě zatajoval, že...
2: Jeho skutečné zaměstnání je...
1: Řekneš něco? Dominiku,
2: dobře.
0: Zbytek se dozvíte v článku.
1: Ne, takže...
0: Tajil, že nemá ruce.
1: To by byl dobrý. No skoro, hele, jsme blízko u toho, co jsme řešili před chvilkou. Tajil, že neměl řidičák na letadlo.
2: Oh.
1: On sfalšoval dokumenty, ale já si říkám, pokud 16 let dokázal lítat na falešný řidičák, tak ho možná nepotřebuje.
0: Dejte mu toho.
1: No tak teďkonc chudáček sedí. Tak a teďkonc poslední, to nejlepší nakonec, a to je opravdu jako krásný. Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Mezi budovami. Ještě jednou
2: napadej mě samý z prostěrny.
1: Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Natáčení filmu pro dospělé.
1: To je hezký. Ne. Zloděje. Byl to zloděj, který vykrádal dům vedle, uklouzl po střeše a spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdmi prodejny sousedního kina a tý prodejny kávy. A ty policajti normálně šli na kávu a slyšeli ho tam brečet. To je nádherný, ne?
0: Víte, co je, přátelé, fantastický, že i když ty články jsme se snažili jako vtipně zakončit, abychom vás pobavili.
1: Nemá šanci, takže prostě ve skutečnosti je to vždycky ještě srandovnější, než náš mozek dokáže vyplodit.
0: A to mi tady žije. Bengals, jsem myslel, že banger. Ale je to takový banger. Manic Monday. Hezký večer přejeme.

0: Ladíte Hit Radio Bangles. Přátelé, máme 19 hodin 38 minut ve složení Dominik, Andrejka a Vinca. Ještě jednou dneska naposled, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vidíš, Andrejko?
2: No a je to tam.
0: Je tam to ahoj, ale já se doufal, s tebou potkám na Rokáči. Přátelé, abyste věděli, o víkendu Rock for People. Andrejko, ty jsi byla?
2: Já jsem byla.
0: Dominik,
2: a pršelo moc.
0: To byl ten důvod, proč jsem nejel, že?
1: Dominik mi říká půl roku, já se strašně těším, já to potřebuji, to bude úžasný. Tak mi volá, hele, bude pršet a nikam nedá, nechci zmoknout.
0: No ale s vámi, až posluchači, se chci podělit o ten pravý důvod. Já jsem tam totiž přemlouval kamaráda, ne Vincenta, ten mi řekl před půl rokem, už ať si sám, no. Kašlu. Ale přemlouval jsem jinýho a říkal jsem, musíme jet, bylo to loni skvělý, teď si to užijeme, ale on se díval na ten line-up, na kapely, moc to nebralo. A tak byl takovej polonalomený, ale věděl jsem dobrý, zařídím lístky, zařídím stan, zařídím prostě všechno. Nepomohlo to, když tam lilo, tak už byl v tom telefonu hodně otrávený, že by teda přijel a já jsem to pochopil, tak jsem řekl, OK, nepojedem. Ale kdyby hořel tím entuziasmem jako já, tak jedu klidně v dešti.
2: No a pozor, a dostáváme se k tomu, kdyby si měl řidičák, aktivní řidičák, naskočil by si do svého vozu.
0: Ano, já naskočím do vlaku.
1: A mohl si spát v autě.
2: A mohl si tam jít, protože takhle to řeším já. Když příliš přemlouvám někoho, kdo má na růžích ustláno, tak se seberu, ano, a jedu sama.
1: Přátelé, pamatujte si z toho, že pokud někoho musíte přemlouvat do nadšení, a chcete mu ještě to nadšení zprostředkovat, tak to za to nestojí. Najděte si někoho, kdo už je nadšenej taky a nebudete muset to nadšení plejtvat. No,
2: to,
1: ano.
2: To řekl krásně.
1: Najděte si kamarády z kroužku. Nenuďte kamarády jít na kroužek.
0: Řekl to krásně. Proto se rozrůstá naše parta tady. Já si hledám kamarády a vím, že Andrejka na Rokáč jezdí, takže je všechno v pořádku.
1: To stejně jak s tím rádiem. My se tady nemusíme do ničeho nutit. My jsme nadšení, lidi to nadšeně poslouchají a všichni jsou happy.
0: No, tak nezbývá popsat než co? Hezký večer.
1: A dobrou noc.
0: Ahoj. Pár hitů, ať ten večer rychleji utíká. Posloucháte Hit Radio.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Čtyřkolky Bavorov.
2: Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější.
1: Čtyřkolky Bavorov.
2: Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet.
1: Čtyřkolky Bavorov.
2: Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
3: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
2: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
3: Do Englu v Kaplici.
2: Do Kaplice?
3: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
2: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
4: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
5: Když chcete Budějcí štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete Budějcí štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbne. Daniel Anderle štýl.
6: Přepočítávám trasu.
5: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
6: Nejedete na STK Vodňany.
5: Cože?
6: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
5: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
8: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
7: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
8: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
9: Prior je tady totiž pro vás.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
1: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
4: Že by ten hnědej...
5: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet.
6: Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
7: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
8: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
9: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
8: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
9: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival.

0: Na Stříbrném jezeře, ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
7: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Hit Radio.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.cz.
15: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
16: Přepočítávám trasu.
17: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
16: Nejedete na STK Vodňany.
17: Cože?
16: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
18: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
7: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý z Liv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.

0: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: Hit Radio.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Xindl X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival,
1: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky.cz.

0: Hit Radio Faktor.
1: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.